0: our salutation
1: Naše úcta, náš pozdrav
0: to all our Guru Bhai and Guru Sishya,
1: všem našim Guru Bhai a Guru sestrám.
0: We are all the great bhaktas.
1: Všichni jsme velcí bhaktové.
0: And I give salutation.
1: A já vás zdravím.
0: Our this very holy place.
1: Na tomto velmi svatém místě.
0: We are very lucky that we are in this like a heaven place.
1: Máme veliké štěstí, že jsme na tomto nebeském místě.
0: Let us give the time to see our friends, speak with them, all try each other that you know who you are.
1: Najdeme si čas na to setkat se, popovídat si se svými přáteli, seznámit se.
0: It is very easy, very easy.
1: Je velice snadné, lehké.
0: To be very humble.
1: Být velmi pokorný.
0: Very kind.
1: Velice laskavý.
0: Very respect.
1: Plný úcty.
0: And very spiritual.
1: A velmi duchovní.
0: We are getting every day.
1: Každý den.
0: Around the world. Some our bhaktas also going to Mahaprabhuji's loka.
1: Každý den máme zprávy o tom, že naši bhaktové odcházejí do Mahaprabhuji's loky.
0: This morning you had a beautiful prarthana, prayer.
1: Dnes ráno jste měli krásnou prarthana, modlitbu.
0: You gave the blessing, getting blessings to each other and from Mahaprabhuji.
1: Získali jste požehnání, dali jste si požehnání navzájem a získali jste požehnání od Mahaprabhujiho.
0: And your all these different kind of techniques.
1: Všechny různé druhy technik.
0: Very peacefully and very clear and very perfect.
1: Velice míruplně, velice jasně a perfektně.
0: We have our many little children.
1: Máme tady mnoho malých dětí.
0: Their father, their mother,
1: jejich rodiče,
0: grandchildren, grandparents.
1: Prarodiče.
0: They all enjoy and they are very happy.
1: Všem se tady líbí a jsou tu velmi šťastní.
0: They have a beautiful place.
1: Mají tady krásné místo.
0: They can play

0: play,
1: můžou si tu hrát,
0: running,
1: můžou tu pobíhat,
0: beautiful big big trees,
1: krásné velké stromy.
0: How joy for these children here.
1: Jaká je to radost pro ty děti, co, které jsou tady.
0: And our yoga teachers,
1: a naši učitelé jógy,
0: the yoga teacher of yoga in daily life,
1: učitelé jógy v denním životě,
0: they are all very advanced.
1: Jsou velice pokročilí.
0: And anytime they jump in to give the class.
1: A kdykoliv jsou připraveni vést hodinu, pomáhat s vedením kurzu.
0: That's beautiful.
1: A to je krásné.
0: We have to give everyone freedom.
1: Musíme dávat každému svobodu.
0: We should not tell now do this, this, this, don't go there. Not like this.
1: Neměli bychom říkat takhle, teď musíš udělat tohle, udělej tohle, tohle nesmíš, takhle ne.
0: You see, when you have seen more, the thousands and thousands of sadhus in Kumbh Melas.
1: Víte, když se na Kumbh Melách viděli těch tisíce a tisíce sadhů.
0: And we can see how it is.
1: A můžeme vidět, jaké to je, jak na tom jsou.
0: But in them is very sadhus, aged sadhus, they don't make any differences.
1: Ale jsou mezi nimi už i staří sádhové, kteří už nedělají rozdíly.
0: And that is great sadhus.
1: A takoví jsou velcí sádhové.
0: So sadhu. Sadhu, it means also sadha, it means very humble.
1: Sadhu znamená také sadha a to znamená velmi pokorný.
0: They are not going to some kind of lessons in the university or etc.
1: Nechodili na žádné lekce, na žádné kurzy na univerzitě a tak dále.
0: If you have education in that way,
1: pokud máte takový druh vzdělání,
0: it's okay.
1: To je v pořádku.
0: And there is some sadhus that is they have no any diplomas.
1: A jsou sadhu, kteří nemají žádný diplom.
0: But they have the supreme diploma.
1: Ale mají ten svrchovaný diplom.
0: To know that is very important.
1: Vědí, oni mají to vědění a to je důležité.
0: So finally many people. We have in India many officers.
1: A máme v Indii mnoho lidí, mnoho úředníků.
0: And when they get retired.
1: A když potom jdou do důchodu.
0: Many many percentage, let 80%.
1: A mnoho z nich, třeba 80%.
0: They turns towards humbleness. Peace, love.
1: Směřují potom pokoře, míru, lásce.
0: And they know that they have learned a lot.
1: Vědí, že se toho hodně naučili.
0: And they had very much work.
1: A hodně pracovali.
0: They are many times in other countries.
1: Mnohokrát i sloužili, cestovali do jiných zemí.
0: Like ambassador, etc.
1: Jako například velvyslanci a podobně.
0: When they are retired,
1: ale když jdou do důchodu,
0: they have two thing feelings.
1: Mají pocit, mají cítění.
0: One is that now I am relaxed and I am have my rest.
1: První je to, teď se můžu odpočinout, teď mám ten svůj klid.
0: Second,
1: a za druhé,
0: side is this.
1: Na druhou straně,
0: all my friends in other countries.
1: Všichni mi přátelé v těch jiných zemích.
0: How time you were in deep countries?
1: Kolikrát kde byli jinde v zahraničí?
0: And that gives you very much happiness and joy and friendship.
1: A to vám přináší mnoho radosti, štěstí a přátelství.
0: Similarly, also our yogic people.
1: A podobně i naši jogoví lidé.
0: And who is the yogi? Who is yoga? That is, one should know.
1: A kdo jsou ti yogi? Kdo to jsou? To by člověk měl vědět.
0: So, but there are many, many good ashrams.
1: A je mnoho, mnoho dobrých ashramů.
0: And very good gurus.
1: A mnoho dobrých gurů.
0: Some are old.
1: Někteří jsou starší.
0: They have their successors coming.
1: A mají už svého nástupce, který přichází.
0: And they have so many disciples.
1: A mají tolik žáků.
0: And though that sadhu is very old now.
1: A i když ten sadhu už je velmi starý.
0: But they come just to see, that's all.
1: Přichází jenom, aby ho viděli, aby se s ním viděli, to stačí.
0: This is the our yet we are on that time, we are in that qualities.
1: A to jsou, to je ten čas, to je ta vlastnost, ta kvalita.
0: That you are also very far distance.
1: I vy jste velice daleko.
0: And therefore we see, I see, you see, they see, all see. Anywhere we see our friend, we are very happy. Each other.
1: Ač jsme zdaleka, ale kdekoliv já vás vidím, kde vy vidíte, kde se vidíme navzájem, vy se vidíte, tak nám to přináší radost, když se setkáme.
0: If you drive your car,
1: když jedete autem,
0: and you meet some other car,
1: a potkáte se s jiným autem,
0: it's from your guru brother, sisters.
1: A jede v něm nějaký váš guru bratr nebo guru sestra.
0: If you are on the other direction of the road,
1: když se míjíte v protisměru na silnici,
0: at least you will hello like this.
1: Aspoň takhle na sebe máváte.
0: Or someone stops somewhere on petrol pump.
1: A nebo se zastavíte na benzinové stanici, čerpací stanici.
0: And other people are coming.
1: A tam přicházejí naši lidé.
0: We are so happy.
1: Tak jsme tak šťastní.
0: That means.
1: To znamená.
0: That your inner self.
1: Že vaše vnitřní já
0: is very far developed.
1: Je velice dalece rozvinuté.
0: Doesn't matter if you have a swami or sannyasis or not.
1: Je jedno, jestli jste swami, sannyasi nebo ne.
0: It is as our Mahaprabhuji said.
1: Jak náš Mahaprabhuji říkal.
0: The color of the cloth.
1: Ta barva toho šatu, té látky.
0: Is not so important.
1: Není tak důležitá.
0: But you have that color in your heart.
1: Ale vy máte tu barvu ve svém srdci.
0: Which is given by Guruji said, Mahaprabhuji said, that I gave you already that color.
1: A jak Mahaprabhuji říká, já už jsem zabarvil tvoje srdce.
0: Which kind of color?
1: A jakou barvu?
0: Just now you were singing bhajan.
1: Právě teď jste zpívali bhajan.
0: I just went this side.
1: Já jsem jenom šel tamhle.
0: I thought I will walk a little bit.
1: Myslel jsem si, že se trošku projdu.
0: And so our dear Mansa Devi.
1: A naše drahá Mansa Devi.
0: Monika.
1: Monika.
0: She went to Slovakia to her mother to say in Bratislava.
1: Odjela za svojí maminkou do Bratislavy na návštěvu.
0: She's ages.
1: Už je starší.
0: So I said, okay. I drive with the car with you till the Ganga door.
1: A tak já jsem říkal, tak já se svezu s tebou autem až k té bráně ke Ganze.
0: And then I came this side.
1: No a pak jsem přišel z té druhé strany.
0: I was 5 minutes late.
1: 5 minut jsem se opozdil.
0: But you had so many bhajan singing from far distance could hear.
1: Ale vy jste měli zpívání bhajanu, já už jsem to z dálky slyšel.
0: And they all were here. Your heart, your feelings is great.
1: A vy jste tady byli a ve vašem srdci, vaše pocity, to bylo skvělé.
0: So I was coming here.
1: A jak jsem sem přicházel.
0: And when I see all our bhaktas.
1: A když vidím všechny naše bhakty.
0: And little children also.
1: I malé děti.
0: And elderly.
1: A starší lidé.
0: All was so humble, kind.
1: Všichni byli tak pokorní, laskaví.
0: That is the development towards the cosmic self.
1: A toto je ten vývoj, rozvoj ke kosmickému já.
0: All other education what we have.
1: Všechny ostatní vzdělání, školy, které máme.
0: Of course it is very good.
1: Samozřejmě je to velmi dobré.
0: And we should learn this.
1: A měli bychom se učit.
0: But when one comes to the highest consciousness.
1: Ale když se člověk dojde k nejvyššímu vědomí.
0: Then he or she doesn't want to do something different.
1: Takový člověk pak už nechce dělat něco jiného.
0: When we are coming to India,
1: když přijíždíme do Indie,
0: for Holy Guruji's anniversary,
1: na Holy Guruji's výročí,
0: and Mahaprabhuji's also in few functions in Jadan.
1: A máme tam i oslavu Mahaprabhuji's několik takových událostí v Jadanu.
0: Or in Khatu, or Kailas, or
1: nebo v Khatu, nebo v Kailashi a tak dále.
0: There is such a environment.
1: Je tam takové prostředí.
0: Like we are somewhere in other lokas.
1: Jako bychom byli někde už v jiných lokách.
0: And how many people, thousands of people.
1: A kolik tisíců lidí.
0: And we have not rooms so many.
1: Nemáme tam tolik pokojů, místností.
0: We don't have so many beds.
1: Nemáme tolik postelí.
0: Many things.
1: A tak dále.
0: But they nearly whole day and night they just relax anywhere, lie down.
1: Ale oni celý den, noc prostě si odpočinou kdekoliv jsou.
0: Such a big hall.
1: Je tam velká hala.
0: Some are listening, some are sleeping.
1: Někdo poslouchá, někdo spí.
0: And there is a whole night.
1: A celou noc.
0: And there are many, many singers.
1: A mnoho, mnoho zpěváků.
0: And everyone wanted that I will sing.
1: A každý chce, já budu zpívat, já budu zpívat.
0: And many people are happy they can sing.
1: A mnoho lidí je šťastných, že tam můžou zaspívat.
0: And many people said, Swamiji, please now you should speak something.
1: A mnoho lidí říká, Swamiji, prosím, teď vy byste měl něco říci.
0: I always said.
1: A já vždycky říkám.
0: This bhajans is from our parampara.
1: Tyto bhajany jsou z naší parampara.
0: And I am also listening that bhajans.
1: A i já jim naslouchám, i já je poslouchám.
0: They are in my heart.
1: Jsou v mém srdci.
0: They are in my ears.
1: Jsou v mých uších.
0: They are in my feelings.
1: Jsou v mých pocitech.
0: And same thing you also.
1: A stejně to máte i vy.
0: When Holy Gurujis or Gurujis or Brahmananjis or Shivananjis etc.
1: Když Holy Guruji, Brahmananji, Shivananji a tak dále.
0: Their bhajans and their words.
1: Jejich bhajany, jejich slova.
0: Then what can I teach mandar more?
1: Co ještě dalšího bych mohl já učit?
0: Because they have given me what they have.
1: Dali mi, co měli.
0: And we give further also.
1: A my to jen dáváme dál.
0: So see here in this our holy place.
1: A tak podívejte se tady na to naše svaté místo.
0: And unfortunately you have only time for 1 week.
1: Bohužel máte tady být čas jenom týden.
0: Or 2 weeks.
1: Možná 2 týdny.
0: But others have to also get a place.
1: Ale protože i na ostatní musí přijít řada, musí dostat
0: místo. We will come time to time.
1: A čas od času přicházíme.
0: And whatever you do at home,
1: cokoliv uděláte doma,
0: how you are walking to the train
1: Jak když jdete na vlak?
0: Or to the bus.
1: Nebo na autobus?
0: Or a car.
1: Nebo do auta?
0: All is equal.
1: Všechno je to stejné.
0: Only that we can come on time.
1: Jenom proto, abychom přijeli včas.
0: So, like you see, you feel it, that suddenly about 2-3 years, my feelings and my being is different.
1: Vy sami pozorujete, jak během 3-4 let najednou vaše pocity, vaše bytí je jiné.
0: The age is important also.
1: I ten věk je důležitý.
0: And very little children.
1: Velice malé děti.
0: Look when one couple they have in their pregnancy, his wife, little by a child in the womb.
1: A podívejte, manželský pár, manželka je těhotná a nosí dítě.
0: From that time we all are happy.
1: Od té chvíle jsme všichni šťastní.
0: Parents are happy, grandparents are happy.
1: Rodiče jsou šťastní, prarodiče.
0: And the child in the mother's body.
1: A to dítě, které je v tom matčině lůně.
0: And they are very happy parents, everything.
1: A ty rodiče jsou velice šťastní.
0: In such a feeling, the child is still in the womb.
1: A když takové pocity, ještě když to dítě je v tom lůně.
0: But they are happy.
1: Ale už jsou šťastní.
0: They know everything.
1: Všechno vědí.
0: It is atma.
1: Je to atma.
0: Jivatma.
1: Je to jivá atma.
0: Param atma.
1: Paramatma.
0: He atma. That is great.
1: To je skvělé.
0: Similarly also other creatures.
1: A podobně i ostatní tvorové.
0: From the birds.
1: Od ptáků.
0: From the deers.
1: A jelenů.
0: Tigers.
1: Tygři.
0: And many cows.
1: Krávy.
0: Horses.
1: Koně.
0: Uncountable. So many creatures.
1: Nespočet tolik tvorů, tolik stvoření.
0: And so when they are born,
1: a když se narodí,
0: you can imagine how nice.
1: Dovedete si představit, jak je to krásné.
0: This 3 months,
1: tyhle ty 3 měsíce
0: in
1: Jadanu.
0: And on my presence, my 2 horses gave the babies.
1: Když jsem tam byl přítomen, tak 2 kobylkám se tam narodilo hříbě.
0: And so one cow is a beautiful girl.
1: Jedna je to krásná klisna.
0: And she's so sweet.
1: A ona je tak sladká.
0: And she a little white and little others and like this.
1: A je trošku má bílou a jiné barvy.
0: And she have eyes beautiful like eyes. They have, I don't know how this is called, like. There are some girls and some people are there, not all.
1: A má takové zvláštní oči, nevím, jak se tomu říká, ale takové občas to vidíte i u lidí, prostě takové zvláštní oči.
0: They are very nice white and some ring and like this is very good.
1: Má je takové bílé a má tam takový prstenec, je to velice dobré.
0: And one side she have dark his, what is this? Ear.
1: Na jedno ucho má bílé.
0: Other is very white.
1: A druhé velice bílé.
0: And she is so nice.
1: A je tak milá.
0: And just you go and she will come.
1: A jenom tam přijdete, ona přiběhne.
0: And she will lick your fingers in your hand.
1: Olíže vám ruku, olíže vám prsty.
0: Now she's nearly 2 months, I think.
1: Teď myslím, že je asi 2 měsíce.
0: Then after 3 weeks.
1: A po 3 týdnech.
0: Another baby came, horse.
1: Další to hříbě se narodilo.
0: So they are from the sisters.
1: Oni jsou od sester.
0: And he's also beautiful, very nice.
1: A on je velice krásný, velice

0: So, animals are animals.
1: Zvířata jsou zvířata.
0: Birds are birds.
1: Ptáčkové jsou ptáčkové.
0: So that is, we shall see the soul within us.
1: Měli bychom vidět tu duši uvnitř.
0: Don't think of your body.
1: Nemyslete na své tělo.
0: Don't think of your asanas.
1: Nemyslete na své asany.
0: Your pranayams.
1: Na svoji pranayamu.
0: Or other principles.
1: A nebo na jiné principy.
0: Our mind.
1: Na naši mysl.
0: And our knowledge.
1: A na naše vědění.
0: Many things.
1: Je mnoho toho.
0: And they are good.
1: A jsou dobré.
0: Very good.
1: Velmi dobré.
0: We are in this body which God has given.
1: Jsme v tomto těle, které nám dal Bůh.
0: And I think no one can do like this. No one, the humans cannot make.
1: A myslím, že nikdo jiný by takhle to nedokázal. Žádný člověk by tohle to nepostavil, neudělal, nedokázal.
0: Yes, they can do also.
1: Ano, dokážeme to hodně.
0: The father and mother.
1: Otec a matka.
0: They can give us so beautiful again.
1: Mohou nám to krásně zase dát.
0: But we cannot make from the wood.
1: Ale nedokážeme to vyřezat ze dřeva.
0: Or from the clay.
1: Nebo z hlíny.
0: And this is undescribable.
1: A to je nepopsatelné.
0: There are many doctors.
1: Je mnoho lékařů.
0: Science.
1: Vědců.
0: Many, many. But of course they know very much.
1: Samozřejmě znají to hodně.
0: When someone dies,
1: když někdo zemře,
0: and in some countries they have all they will check and then give back.
1: A v některých zemích to vždycky ještě potom kontrolují, prohlíží.
0: And in some countries the parents have to ask or the person writes in testament when I die, please use it my body.
1: A v některých zemích je to tak, že do své poslední můžete napsat po smrti využijte moje tělo.
0: And each and every nerves.
1: A každičký nerv.
0: We yogic we know how many the nerves.
1: My jogini víme kolik nervů.
0: And others doctors on the may they count.
1: A možná i lékaři to počítají.
0: But they don't not give.
1: Ale oni to ještě ne, jako nezveřejnili.
0: And each nerve it is very powerful.
1: A každý ten nerv je velice mocný.
0: Our glands.
1: Naše žlázy.
0: Our flesh.
1: Naše svaly.
0: Our bones.
1: Naše kosti.
0: Glands.
1: A žlázy.
0: And not one gland. No. There are many, many different glands.
1: A není jenom jedna, je jich mnoho různých.
0: And all have its quality.
1: A každá má svoji kvalitu.
0: But still we don't know.
1: Ale my to pořád nevíme.
0: How many things there?
1: Kolik všech těch věcí tam je?
0: Of course, our doctors they are great.
1: Samozřejmě naši lékaři jsou skvělí.
0: And all in every countries.
1: Všude v každé zemi.
0: So it is a great. We have to do.
1: A je to skvělé, tak to má být.
0: Without this kind of science.
1: Bez takového druhu vědy.
0: We can't be so like this.
1: Tak bychom nebyli tak jak na tom jsme teď.
0: Therefore. We should not say that these doctors and this and that we don't need. No.
1: A neměli bychom teda říkat, že ty doktory já nepotřebuju, doktory, že jsou na nic, to ne.
0: Such person who said.
1: Kdo takhle mluví, kdo tohle říká.
0: And that one time you will have accident or fall down.
1: No až potom budete mít nehodu nebo upadnete.
0: Then you will say God.
1: A pak budete říkat Bože.
0: Please bring a good doctor.
1: Prosím, přiveď mi dobrého doktora.
0: And doctors will do something.
1: A doktoři si poradí.
0: So this is, it's called the creation of the God.
1: A tomu se říká boží stvoření.
0: And this, what is written, that everyone have different life.
1: A jak je psáno, každý má různý život.
0: It's we humans are making this, doing something.
1: A my lidé, my něco děláme.
0: Yes, they are using again for God's creation if some people need.
1: No a tak oni ti lékaři to použijí pro jiné tvory, pro jiné lidi, když je to potřeba.
0: The kidneys,
1: třeba ledviny,
0: some glands,
1: nebo nějaké ty žlázy,
0: some nerves,
1: nervy,
0: some eyes,
1: nebo oči,
0: many things.
1: Mnoho, mnoho.
0: You know what people are telling now, who is a moped running.
1: Víte, když někdo jezdí na motorce, jak se tomu říká?
0: And this moped people is mostly they are the giver of the
1: organs.
0: Organs.
1: Ono se říká, že o ty motorkáři, že jsou to dárci orgánů.
0: And many they who are riding with the moped.
1: A kdo jezdí na tom mopedu, na té motorce?
0: They are also ride. If it happens, please this give it for the others my organs of my body.
1: Oni to opravdu tak napíšou, že opravdu řeknou, když se něco stane, tak prosím, využijte ty mé orgány, využijte to mé tělo.
0: It is good.
1: A je to dobře.
0: Don't say, no, I will not give.
1: Neříkejte, ne, já nic nedám.
0: Give or not give is your choice.
1: Dáš nebo nedáš, to je tvoje volba.
0: But what will you do otherwise?
1: No, ale čemu vám to stejně bude?
0: And therefore we have this and we are the humans and we shall give this.
1: A my jako lidé jsme takoví a my bychom to měli dávat.
0: But we pray to God.
1: Ale modlíme se k Bohu.
0: That these people who is driving.
1: Že ty lidé, kteří takhle jezdí, řídí.
0: God give them long life.
1: Bože, dej jim dlouhý život.
0: What I'm, it can be also by aeroplane.
1: A může se stát i v letadle.
0: By car.
1: V autě.
0: In anywhere.
1: Kdekoliv.
0: While walking on the street.
1: Jenom když jdete po ulici.
0: We can die.
1: Můžeme zemřít.
0: This, what I want to say, though the surgeon and they have so much knowledge, but still they cannot make like this a human body.
1: A i když ti chirurgové a lékaři mají tolik vědění, stejně pořád nedokážou stvořit lidské tělo.
0: And therefore always we should pray to the God.
1: Proto bychom se měli pořád modlit k Bohu.
0: That God,
1: o Bože,
0: please give me the long life.
1: Prosím, dej mi dlouhý život.
0: Healthy, happy,
1: zdravý a šťastný.
0: Educated,
1: vzdělaný,
0: etc.
1: A tak dále.
0: And when I pass away,
1: a až odejdu, až zemřu,
0: please God,
1: prosím Bože,
0: give everything what I have in my body,
1: cokoliv, co mám ve svém těle,
0: all my knowledge,
1: všechno moje poznání.
0: And this is what we are looking. We do very nice kriyas.
1: A to je to, co my hledáme, my děláme velice krásné kriye.
0: Asanas.
1: Asany.
0: Pranayams.
1: Pranayamy.
0: And we are missing something.
1: No, ale něco nám chybí.
0: And that is like cooking.
1: A je to jako když vaříte.
0: But there are someone who is preparing our meal.
1: A když někdo chystá pro vás jídlo.
0: And we all know very good.
1: A my všichni víme, že je to dobré.
0: But you should not eat too long.
1: A neměli byste jíst příliš dlouho.
0: You should eat.
1: Měli jste se najíst.
0: As much as you like.
1: Kolik chcete.
0: But after we shall give place to the other place, people.
1: No, ale potom bychom měli přenechat to místo i dalším.
0: And many are only gossiping on the dining table.
1: Mnozí u toho stolu jenom sedí a povídají si.
0: That is not yogic.
1: A to není podle jógy.
0: And it is a karma.
1: Je to karma.
0: And there are different karmas.
1: A jsou různé karmy.
0: One day they told me.
1: Jednou mi řekli.
0: So this is a inner life.
1: A takový je vnitřní život.
0: Think inside.
1: Myslete dovnitř.
0: Feel inside.
1: Vnímejte to nitro.
0: Outside we have been done many times.
1: Navenek jsme toho už zažili tolik.
0: But now we know and we know it's inside.
1: Ale teď už víme, že jde o to, co je uvnitř.
0: All what you need is inside.
1: Vše, cokoliv, co potřebujete, máte uvnitř.
0: If we understand,
1: kdybychom tohle pochopili,
0: then we have got achievement.
1: Pak jsme něčeho dosáhli.
0: What kind of achievement?
1: A čeho jsme dosáhli?
0: The human's achievement.
1: Lidskosti, lidství.
0: And that how he is doing?
1: A ten, kdo to takto dělá,
0: that will give the judgment after.
1: To jestli jsme toho dosáhli, to se rozsoudí až nakonec, až poté.
0: So in this way I'm so happy to see you.
1: A proto jsem velice šťastný, že vás vidím.
0: We were very happy that many were practicing.
1: Jsme velice šťastní, že mnozí z vás cvičí.
0: And our karma yogis,
1: a naši karma yogini,
0: from different parts,
1: z různých částí, z různých koutů,
0: male or females,
1: ať už muži nebo ženy,
0: they give with respect, great respect,
1: s velkou úctou,
0: for other anything what they need.
1: A my si jich vážíme a staráme se o to, co potřebují.
0: May you need water,
1: možná potřebujete vodu,
0: you may need fire.
1: Starají se o vás, cokoliv potřebujete, ať už vodu, oheň.
0: So there are in our body.
1: A jsou v našem těle.
0: So your sadhana,
1: vaše sadhana,
0: do it.
1: Pokračujte.
0: Humbleness.
1: Pokoře.
0: Peaceful.
1: Míru plní.
0: And if you let's say that you are suddenly tired.
1: A třeba řekněme, že jste najednou unavení.
0: Then lie down.
1: Tak se položte, natáhněte se.
0: But lie down on the stomach.
1: Ale lehněte si na břicho.
0: So that we are not snoring.
1: Tak abychom nechrápali.
0: Perfect. And so when you are feeling inside,
1: a když máte vnitřní pocit,
0: then suddenly comes from our side.
1: A potom z nás samých vychází.
0: Whatever I put in me, it's from outside.
1: Cokoliv, co vlastně mám ve vnitřní, kde přišlo zvenku.
0: But real is when we are tired, little tired.
1: Ale tak je to, když jsme trošku unavení.
0: And helping.
1: A pomáháme.
0: Eating, etc.
1: A pomůžeme si, najíme se a tak dále.
0: So in this way, I can tell you that today your sadhana.
1: A můžu vám říci, že dnes vaše sadhana
0: will be very science and aiming.
1: bude velice smysluplná, bude v ní význam.
0: That's it.
1: A to je, tak to je.
0: That's I'm so inner. Yesterday I spoke about inner.
1: Takže o tom, co je uvnitř. Včera jsem mluvil o tom vnitřním.
0: You remember?
1: Pamatujete si to?
0: They forgotten.
1: Už zapomněli.
0: No, you did not know?
1: Ne, nevíte to? Nepamatujete si?
0: Then at least do like this.
1: Tak aspoň dělejte takhle.
0: Oh, God. Mm-hmm. The corona have closed our mouth.
1: Korona nám zavřela ústa.
0: But they didn't tie our hands.
1: Ale nesvázala nám ruce.
0: So we can always say yes, that's right.
1: A tak vždycky můžeme říct ano, to je pravda.
0: So with this, wish you all the best.
1: A s tím vám přeji všechno nejlepší.
0: And we will now listen some bhajans.
1: Teď budeme poslouchat nějaké bhajany.
0: And thank you. All dear brothers, sisters, all practitioners all around the whole world, yoga and daily life and others.
1: Všichni drazí bratři a sestry, kteří cvičíte jogu po celém světě a vy všichni.
0: Wish you all the best.
1: Přeji vám všechno nejlepší.
0: And practice this.
1: A cvičte.
0: This sadhanas what you are listening.
1: Ty sádhany, které slyšíte.
0: Many people were writing me.
1: Mnoho lidí mi psalo.
0: And it was great.
1: A psalo, jak je to skvělé.
0: I don't know if it's great or not.
1: Nevím, jestli je to skvělé nebo ne.
0: But it was from Mahaprabhuji's.
1: Ale je to od Mahaprabhujiho, od Gurujiho.
0: All our parampara.
1: Celé naší parampara.
0: And there are many, many other great saints.
1: A je mnoho, mnoho dalších velkých světců.
0: And everyone have their master, their gurus.
1: Každý má svého mistra, svého gurua.
0: But one should not change everything.
1: Ale člověk by neměl všechno měnit.
0: Then you are Hari Om.
1: A pak už jste jen Hari Om.
0: I want to tell not what I want to tell.
1: Nechci ani radši to ani nechci říkat.
0: So it is inside.
1: Jde o to, co je uvnitř.
0: Our heart.
1: Naše srdce.
0: And in the whole body.
1: A v celém těle.
0: So it is with us.
1: Je to s námi, je to v nás.
0: So all our listeners.
1: Všichni, kdo posloucháte.
0: Our sister brothers,
1: naši sestry a bratři,
0: wish you all the best.
1: Přeji vám všechno nejlepší.
0: And now this program in this our program is controlled, finished.
1: A nyní tím zakončujeme tento náš program.
0: But something will remain in you.
1: Ale něco zůstane ve vás.
0: That you give something that yes, this is from my mother or father.
1: Ano, něco ve mně zůstává jako od maminky, od tatínka.
0: That's it.
1: Tak je to.

0: Now in Kali Yuga, people are stealing many things.
1: Teď v Kali Yuze lidé mnohé věci kradou.
0: Not only money or ornaments.
1: Nejenom šperky a peníze.
0: But now they are making more different things.
1: Teď jde o víc různých věcí.
0: Imitating.
1: Imitují, napodobují.
0: Now, for example, you all knows.
1: Víte, například všichni to víte.
0: The Indian government changed their currency.
1: Že indická vláda mění měnu.
0: And they made, they announced evening when offices was closed.
1: Večer vyhlásili, když už byly všechny kanceláře zavřené.
0: And they said they have a time to change their money or whatever it is from evening 6 o'clock till midnight.
1: A řekli, že si můžete ty bankovky nebo tu měnu vyměnit od 6 do večera do půlnoci.
0: And then this currency which you have is not anymore valid.
1: No a potom ta měna, ty bankovky, které máte, už nebudou platit.
0: Where the prime minister, he was a little soft and he changed.
1: A tak, ale ministerský předseda a byl hodný a trochu to změnil.
0: But after 3 days,
1: ale po 3 dnech,
0: he introduced the new currency.
1: Představil ty nové bankovky.
0: And after 24 hours, that new currency as a fact, billions of notes already in the market.
1: Ale za 24 hodin už se objevilo biliony falešných bankovek na celém tom
0: and
1: trhu.
0: Some college student.
1: A někteří studenti ze školy.
0: He made for copies out of his telephone.
1: Si to nafotil na telefon.
0: And simply printed out.
1: A vytisknul si to.
0: Computer. And giving to further.
1: Na počítači a normálně
0: so this
1: to
0: is called
1: používal.
0: Not honest.
1: A tomu se říká nečestné.
0: And it is a fake.
1: A je to falešné.
0: It is not true.
1: Není to pravdivé.
0: But imitation.
1: To je jenom napodobenina.
0: Imitation is stealing.
1: A napodobování je krádež.
0: Same thing what's happening in the software.
1: A to samé se děje, co se týká softwaru.
0: Whatever you make and work very hard.
1: To cokoliv, na čem velice usilovně pracujete.
0: Two, three years, four years to develop one technology.
1: Zabere vám to 2, 3, 4 roky, než nějakou technologii vyvinete.
0: You bring to market.
1: Uvedete to na trh.
0: And in one week they will all know what it is.
1: A za jeden týden všichni si
0: and
1: to proskoumají a kopírují to.
0: In the material world,
1: a tak v materiálním světě,
0: there is also stealing.
1: Je, se krade.
0: What we call, what you write, nice book.
1: Když napíšete nějakou pěknou knížku.
0: And sometimes they just change the name.
1: A oni jenom na ní vymění jméno.
0: And inside they change all the names.
1: Vevnitř vymění jenom ta jména.
0: And they print on their name as their own book.
1: A vytisknou to pod svým vlastním jménem, jako by to bylo jejich vlastní
0: like
1: kniha.
0: Poems also.
1: I básně.
0: Bhajans also.
1: I bhajany.
0: The Sanskrit slokas also they try to change, but Sanskrit you can't change.
1: I sanskritské šloky se snaží změnit, ale sanskrit nelze měnit.
0: But they can give name.
1: Ale můžou k tomu přidat jméno.
0: That it is your my.
1: Že to si to přivlastní, že to je moje.
0: So they will put the Sanskrit in there and the other literatures.
1: A ten sanskrit použijí i v jiné literatuře.
0: Cutting in pieces.
1: Rozsekají to na kousky.
0: Therefore, though it is, there is a call copyrights.
1: I když je to, čemu se říkají autorská práva.
0: But this our copyright system is also commercial.
1: Ale i ten náš systém autorských práv je velice komerční.
0: If you want to have worldwide protection.
1: Když byste chtěli mít ochranu na celém světě.
0: Then you have to pay that much.
1: Pak musíte za to hodně zaplatit.
0: And after 10 years or the 20 years.
1: A za 10, za 20 let.
0: Is the limit is finished.
1: Je ta ochrana
0: skončí. So you have to pay again.
1: A musíte platit znova.
0: But the holy scriptures.
1: Ale svatá písma.
0: The words of the Jesus.
1: Slova Ježíše.
0: You cannot sell anyone.
1: To nemůžete nikomu jen tak prodat.
0: You cannot change it.
1: To nemůžete změnit.
0: Even you use your name on the name of your instead of the Jesus.
1: I kdybyste to použili pod vlastním jménem místo jména Ježíšova.
0: That doesn't matter.
1: To na tom nezáleží.
0: It will come some kind of bad karma.
1: přinese to určitou špatnou karmu.
0: But in your house you bring a milk.
1: Když do vašeho domu si přineste mléko.
0: And you said it's milk from my house.
1: A řeknete to mléko z mého domu.
0: Can I give you my milk?
1: Mohu vám nabídnout svoje mléko?
0: But then said it's my cow milk.
1: Neříkáte je to mléko od mé
0: it's
1: krávy.
0: The milk of our cow.
1: Je to mléko od naší krávy.
0: Or the milk of our goat.
1: Nebo mléko od naší kozy.
0: Or the sheep.
1: Nebo ovce.
0: It's not my milk.
1: Není to vaše mléko.
0: But so we have to introduce which kind of milk is that.
1: Musíme to uvést, představit. Co,
0: finally we will say the cow milk.
1: Co je to za mléko? Říct to je kravské mléko.
0: So the poetry.
1: A tak báseň.
0: The bhajans.
1: Poezie, bhajany.
0: A shlokas.
1: Shloky.
0: This is a spiritual milk.
1: To je duchovní mléko.
0: One person came to Guruji.
1: Jeden člověk přišel za Guruji.
0: And said.
1: A řekl.
0: Gurudev, you have written so many bhajans.
1: Gurudev, vy jste napsal tolik bhajanů.
0: And many other saints written bhajans.
1: A mnoho dalších svědců psali také bhajany.
0: I have great wish to write nice bhajans.
1: Já mám velké přání psát také pěkné bhajany.
0: So Guruji said very good.
1: A Guruji říká velice
0: go
1: dobře.
0: Ahead.
1: It
0: is a great things.
1: To je velká věc.
0: But he said.
1: Ale on řekl.
0: Gurudev. The butter have eaten already.
1: Ale Gurudev, to máslo už bylo snědeno.
0: Only the butter milk remained.
1: Jenom ta smetana, to máslo už bylo snědeno, teď už zbývá jen to podmáslí.
0: So you just took it butter away from the milk?
1: Oni, vy už jste vybrali to máslo z toho mléka?
0: The real butter is different.
1: Ale skutečné máslo je to jiné.
0: Don't gain the milk butter from the milk.
1: Nezískávejte máslo přímo z mléka.
0: That is still not proper procession.
1: To není ten správný vhodný proces.
0: The real milk have a butter inside.
1: Skutečné mléko má v sobě máslo.
0: But it should go through process that is called heating.
1: Ale musí to projít procesem zahřívání.
0: So you boil the milk.
1: Takže vy to mléko svaříte.
0: Then you cool down.
1: Pak ho schladíte.
0: The butter is inside.
1: A to máslo tam pořád
0: je uvnitř. Stolen.
1: Nikdo ho ještě nevzal.
0: Not destroyed.
1: Není zničené.
0: And then you make the yogurt.
1: A pak z něj uděláte jogurt.
0: That so you let go milk rest.
1: Necháte to mléko odpočívat.
0: The Hungarian call sleeping milk.
1: Maďaři tomu říkají spící mléko.
0: The yogurt, sleeping.
1: Jogurtu říkají spící mléko.
0: And then from yogurt, from the curd we are churning.
1: A potom ten jogurt potom stloukáme.
0: And then that butter comes up.
1: A teprve potom z toho získáváme máslo.
0: And that butter is the real butter.
1: A to je skutečné máslo.
0: The best butter.
1: Nejlepší máslo.
0: The healthy butter.
1: Zdravé máslo.
0: And then ghee. If you melt the butter, then it's.
1: A potom, když takového masa ujete ghee, tak.
0: So, but we are getting the butters.
1: To, co my máme tady za máslo.
0: Is unripe butter.
1: To je nezralé, nevyzrálé máslo.
0: And therefore, it creates more cholesterol, etc., etc.
1: A proto potom vytváří se cholesterolu a tak dále.
0: The taste is also different.
1: I ta chuť je jiná.
0: So that man with Guruji sitting and said, Gurudev.
1: A tak ten muž, který seděl s Gurujím, říká Gurudev.
0: The butter have eaten all.
1: To máslo už je všechno snědené.
0: Kabir Das, Sur Das, Mirabai.
1: Kabir Das, Sur Das, Mirabai.
0: Nanak Das.
1: Nanak Das.
0: And you and all these great saints, Mahaprabhujis.
1: Vy a Mahaprabhuji a všichni velcí svědci.
0: They wrote the bhajan. Butter means they wrote. They gave all the knowledge inside.
1: To, oni to máslo už se sbírali, to znamená, oni všechno to poznání už dali do svých bhajanů.
0: And what remained for me?
1: A co zbylo na mě?
0: There's no butter.
1: Tam už žádné máslo není.
0: Only sour yogurt.
1: Jenom kyselý jogurt.
0: So Guruji said, yes, you are very, very wise person.
1: A Guruji říká, ano, ty jsi velice moudrý člověk.
0: He said, thank you, Guruji.
1: Říká, děkuji vám, Guruji.
0: But.
1: Ale.
0: Gurudev said, but.
1: Ale Gurudev řekl, ale.
0: You know, if butter have eaten all these other writers.
1: Možná všichni ty spisovatelé už to máslo snědli, se sbírali.
0: I understand.
1: Tomu rozumím.
0: They left nothing.
1: Nic už nenechali.
0: But They ate only the butter.
1: Ale oni snědli jenom to máslo.
0: They didn't eat yet the cow.
1: Ještě nesnědli tu krávu.
0: So, milk the cow up, the feed the cow with the love.
1: Tak krm tu krávu láskou.
0: Prem. Prem means love. Feed the cow with the love.
1: Nakrm tu krávu láskou.
0: And milk day and night.
1: A ve dnem noci.
0: You will have also enough butter.
1: Podoj a pak budeš mít dostatek i másla i pro sebe.
0: So cow is our buddhi.
1: Cow to je naše, ta kráva to je naše buddhi.
0: Our intellect.
1: Náš intelekt.
0: And there, if we use the prem, means love, means the bhakti devotion.
1: Pokud použijeme svoji prem, to znamená lásku, oddanost,
0: then
1: bhakti.
0: The butter of the viveka will come.
1: Potom přijde máslo viveky.
0: And you will be able to write more bhajans.
1: Budete schopni sepsat více bhajanů, další šloky.
0: Many good things.
1: A mnoho dobrých věcí.
0: This is very important.
1: To je velmi důležité.
0: So who is writing something?
1: Kdo něco píše, kdo je spisovatel?
0: Not looking in one book and this book.
1: Ne, aby se díval do jedné knihy a tamhle té knihy.
0: That's called the bookworm.
1: Tomu se říká i takový ty knihomolové.
0: So in the library there are many many bookworms.
1: V těch knihovnách jsou je mnoho těch knihomolů.
0: So looking many many books.
1: Prohlížejí mnoho mnoho knih.
0: And writing one sentence from somewhere, someone somewhere, half page from where.
1: A opíší jednu větu tamhle, tady půl stránky odtamtud.
0: If they would mention quote that is from that book, from that writer. Then it's okay.
1: Pokud to tam zmíní, že to citují, že je to z té a té knihy tohoto autora, pak je to v pořádku.
0: But what was your knowledge?
1: Ale kde pak zůstalo to vaše poznání?
0: That is, what can you write?
1: Co vlastně vy můžete k tomu
0: and
1: napsat?
0: That is the same thing for the yogi.
1: A stejné je to pro jogíny.
0: Okay, you will teach asanas.
1: Vy cvičíte asany.
0: Pranayams.
1: Pranayamu.
0: You will read the Yoga and Daily Life book.
1: Přečtete si knihu Yogi den životě.
0: You will read what you call the hidden powers in humans.
1: Přečtete si to, co čemu říkáme skryté síly v člověku.
0: Or you will read Bhagavad Gita.
1: Nebo si přečtete Bhagavad Gita.
0: Or Quran.
1: Nebo Korán.
0: Or Bible.
1: Nebo Bibli.
0: Or Vedas.
1: Nebo Védy.
0: But this is not your.
1: Ale to není vaše.
0: It is a prepared.
1: To je připravené.
0: It's a prepared food.
1: To je pro vás připravené.
0: Served on the table.
1: Je vám to naservírováno na stůl.
0: Just eat.
1: Jenom si to sněste.
0: It's okay.
1: To je v pořádku.
0: That knowledge you can take it.
1: To poznání z toho si můžete vzít.
0: That knowledge when you will eat that knowledge.
1: Vy se nakrmíte, nasytíte.
0: When you will put in the womb of your intellect.
1: Poznání a dáte ho dolů na svého intelektu.
0: The good seeds of the wisdom.
1: Jsou to semena, dobrá semena moudrosti.
0: Then your baby will be born.
1: Pak se vám narodí dítě.
0: As a wisdom.
1: V podobě moudrosti.
0: That's it.
1: Tak je to.
0: So the how these trees.
1: Teprve, když tam budou jabka, tak poznáme, že je to jabloň, že je to ten strom.
0: So what is your child?
1: Takže co je vaším dítětem?
0: That will show how you are.
1: To vám ukáže, jaký jste vy.
0: What was the father?
1: Kdo byl otcem?
0: And what was the mother?
1: A kdo byl matkou?
0: And that will not get lost, the quality of the father and mother.
1: A ta kvalita, ty vlastnosti rodičů se nestratí.
0: So, father is a jnana.
1: Otec je jnana.
0: And mother is a bhakti.
1: A matka je bhakti.
0: So the bhakti and jnana together.
1: A bhakti and a jnana dohromady.
0: A jnana, not a jnana.
1: In Czech it's
0: a jnana.
1: And.
0: Okay.
1: To je česky je a hinčně a znamená ne, tak je to.
0: Because the in the translation that's why I can't learn your Czech language.
1: Proto se nemůžu naučit česky.
0: I'm not concentrating what you are saying.
1: Nesoustředuji se na to, co říkáš.
0: If I will concentrate to learn one word what how you are talking.
1: Kdybych se soustředil na to jediné slovo, co říkáš.
0: Then my stream will get less.
1: Pak by ten můj proud se zmenšil.
0: And the translation should be very good one.
1: překlad by měl být velice dobrý.
0: So it seems that he knows everything what I'm talking.
1: Zdá se, jako by věděl všechno, co říkám.
0: So the knowledge.
1: Takže poznání,
0: which we have,
1: které máme,
0: is very important.
1: Je velmi důležité.
0: Then we can come. So if you practice yoga, okay, you should practice.
1: A tak pokud cvičíte jogu, dobrá, měli byste cvičit.
0: But you should not say this is my book.
1: Ale neměli byste říkat, to je moje kniha.
0: You are writing book.
1: Píšete knihu.
0: Hidden powers in humans.
1: Skryté síly v člověku.
0: You write everything.
1: Všechno tam napíšete.
0: And then you write your name.
1: A pak se potom podepíšete svým jménem.
0: The many people they use our chakra.
1: Mnoho lidí používají naše čakry.
0: At least they could write a letter that can be used this your chakras.
1: Mohli by aspoň napsat dopis a zeptat se, můžeme použít ty čakry?
0: But they doesn't dare to write.
1: Oni se
0: ask.
1: Neodváží ani zeptat.
0: Because then they will think that we don't have a knowledge.
1: Protože pak by si mysleli, že by vypadali jako že nemají to poznání.
0: They want to show that yes, we are great.
1: Oni se chtějí předvést jako ano, já jsem
0: of
1: ten.
0: Of course, you are very great.
1: Ano, samozřejmě jsi skvělý.
0: Yeah, you are very high.
1: Jsi velice vysoký, vysoko postavený.
0: Because it's going high only, like a tuya.
1: Jako ty tuje jdou jenom nahoru.
0: But when the cherry trees ripe,
1: ale když dozrávají třešně na třešni,
0: then the cherry trees branches are coming towards us. To please take the fruits.
1: Pak se ty větve těch třešní sklánějí k nám dolů a říkají: prosím, vezmi si to ovoce.
0: So that's what many scriptures, which is written of holy literatures by the great saints, people manipulated.
1: A tak ty svatá písma, která jsou napsána velkými svědci, to lidé zmanipulovali.
0: And now everything is put it into the computer.
1: A dneska se všechno převádí do počítačů.
0: And you can't trust in the computer what they are writing.
1: A nemůžete ale důvěřovat tomu, co se píše v počítači.
0: If you check into the Google,
1: když se nalogujete do Google,
0: about one rabbit,
1: dáte tam hledat o králíkovi.
0: So, you know, anyone write anything how they like to repeat into the Google.
1: Do Google tam každý může napsat, co chce, co si myslí.
0: So many things in computers, which is people write half knowledge people.
1: Tam píšou lidi, kteří mají jen poloviční poznání.
0: And half knowledge people, who is reading, they get only quarter knowledge.
1: No a když to čte někdo, kdo taky má jen poloviční poznání, tak z toho potom jenom čtvrtina poznání.
0: And when they will act according to that quarter knowledge,
1: no a když budou jednat na základě takového čtvrtinového,
0: it will remain some grams.
1: Poznání, tak z toho zbydou jenom pár gramů.
0: And some grams will be lost in the without the snow is falling.
1: A ty zrnka toho poznání se ztratí v těch sněhových závějích.
0: That's right.
1: Tak je to.
0: So we try.
1: Tak my se snažíme.
0: And we have to give this knowledge to people the worldwide.
1: Měli bychom toto poznání předávat lidem po celém světě.
0: What is the Bhagavad Gita?
1: Co je Bhagavad Gita?
0: Now world knows. But they don't know Sanskrit.
1: Svět to ví, ale neznají sanskrit.
0: And therefore many don't read.
1: Proto to mnozí nečtou.
0: Then there is one obstacle.
1: A pak je tu překážka.
0: People think this is not my religion book.
1: Lidé si myslí, to není kniha mého náboženství.
0: So why should I read?
1: Proč bych si to měl číst?
0: And you see, so the wisdom is lying in the dust.
1: A tak to dopadá, že ta moudrost leží v prachu.
0: When the Shankaracharya came to his master.
1: Když Shankaracharya přišel k jeho mistrovi.
0: And he asked his master.
1: A ptal se svého mistra.
0: Please, can you accept me as your disciple?
1: Můžete mě prosím přijmout za svého žáka?
0: And his master said.
1: A jeho mistr řekl.
0: Yes.
1: Ano.
0: Then Shankaracharya said, what is my duty?
1: A Shankaracharya se ptal, co je mojí povinností?
0: So he said, this holy book. Lying here, nobody's writing again. It's falling apart. The papers, pages in the dust.
1: Podívej, tady ty svaté knihy už je nikdo nečte, už leží v prachu a jejich stránky se rozpadají na prach.
0: So Shankaracharya went and looked this script.
1: Shankaracharya šel a viděl tam ty svitky.
0: And he was a great Sanskrit scholar.
1: Byl to velký sanskritský učenec.
0: And that was written in Sanskrit.
1: A bylo to napsáno v sanskrtu.
0: Shankaracharya said, "Oh God."
1: A Shankaracharya řekl, pro Boha.
0: Such a treasure.
1: Takový poklad.
0: Such a wisdom.
1: Taková moudrost.
0: The truth.
1: Ta pravda.
0: The reality.
1: Skutečnost.
0: Is lying in the dust.
1: Leží v prachu.
0: So he cleaned his, each and every paper.
1: A tak každý jednotlivý papír stránku
0: and
1: očistil.
0: Again he read and he write it again.
1: A znova to přečetl a přepsal.
0: And so also the disciples.
1: A takže také žáci.
0: When sometimes some disciples are not capable, then they put the teaching of the master one side.
1: A když někteří žáci nejsou dostatečně schopní, tak to mistrovo učení odloží.
0: Where the dust is coming on.
1: Kde se na něj tam na něj nechají dopadat.
0: Themselves they think I am the master now.
1: A sami o sobě si myslí, já jsem teď mistr.
0: They neglect their master.
1: A zanevřou, zapomenou
0: That's
1: na svého
0: called
1: mistra.
0: Self-made master.
1: A to jsou takový ty mistři sami
0: That's
1: za
0: a master
1: sebe.
0: Of ego.
1: To jsou mistři pouze ego.
0: Master of proudness.
1: Mistři píchy.
0: And master of big, that kind of ambition to become the famous that I am the greatest.
1: A mistři takových těch ambicí se proslavit a aby byli považováni za nejlepší, největší.
0: You see how many priests you have in Christianity?
1: Víte, kolik máte kněžích v křesťanství?
0: And how many bishops?
1: A kolik biskupů?
0: And pope.
1: A papeže.
0: So behind whom the pope has the position?
1: Ale jak, kde má ten papež pozici?
0: Because of Jesus.
1: A díky komu má papež svoji pozici? Díky Ježíšovi.
0: So the bishops or pope, tak, they act according to the rules and regulation of the Jesus.
1: A tak papež a biskupové jednají, chovají se podle přikázání, podle pravidel od Ježíše.
0: In the whole, all the four continents.
1: Na všech čtyřech kontinentech.
0: There is a Christianity spread.
1: Se je rozšířeno křesťanství.
0: And there are many different mind of people.
1: A mají tam lidé tam smýšlí různě.
0: But they worked very hard that no one can change the reality of the Jesus words.
1: Ale oni velice usilovně pracují na tom, aby nikdo nemohl měnit tu skutečnost Ježíšových slov.
0: Similarly, no one can change the Vedas.
1: Podobně nikdo nemůže měnit Védy a Upanishády.
0: Srimad Bhagavatam.
1: Srimad Bhagavatam.
0: And Gita, etc., etc.
1: Gitu a tak dále.
0: Who put a wise person made in the perfect language that's called the Sanskrit.
1: Protože ti moudří lidé to sepsali v dokonalém jazyce, kterému se říká sanskrit.
0: And you know that Sanskrit is the mother of all languages.
1: A víte, že sanskrit je matkou všech jazyků.
0: And that no one can change.
1: A to nikdo nedokáže změnit.
0: Yes, we can say anyone as my mother.
1: Ano, můžete říct kdokoliv je moje matka.
0: So how Sanskrit mother becomes many mothers?
1: A jak se ta matka sanskrtu stala matkou mnoha?
0: And that we call the mother tongue.
1: Tomu se říká mateřský jazyk.
0: So everyone said it's my mother tongue language.
1: A každý říká to je můj mateřský
0: so
1: jazyk.
0: So that Sanskrit mother changed in to billions of mothers.
1: A tak ta matka sanskrit se proměnila v miliony matek.
0: Why not?
1: Proč ne?
0: They understand each other.
1: Oni si rozumí.
0: But the roots are there. And so the God is from there. After came many incarnations.
1: A ty kořeny ale vedou tam. Bůh je tam a potom přišlo mnoho inkarnací.
0: Only the one what we call the Holy Father.
1: Je jediný, kterému říkáme svatý otec.
0: And that holy father we call the Brahman.
1: A my tomu říkáme Brahman.
0: That Brahman, that is.
1: A to je Brahman.
0: Yeah. Not the Brahma. Brahma is also father.
1: Ne Brahma, to je otec.
0: You can say holy father Brahma.
1: Můžete i o Brahma říkat, že je
0: Brahma
1: svatý
0: otec. Brahma is not a holy father.
1: Ale to není svatý otec.
0: The holy father is called Brahman.
1: Ten svatý otec, ten tomu se říká Brahman.
0: Which has no form.
1: Který nemá žádnou podobu.
0: This has no dualities.
1: Nemá žádnou dvojnost.
0: It's one, the God.
1: Je to samojediný
0: Bůh. So why we cannot believe?
1: Proč k něj nemůžeme věřit?
0: The word Allah
1: nebo slovo Allah.
0: Allah has no form.
1: Allah nemá žádnou podobu.
0: But Allah means that Brahman, that omniscient, omnipresent.
1: Znamená to onen Brahm, onen vševědoucí, všudy přítomný.
0: But people write according to their feelings.
1: Ale lidé píší podle toho, jak to sami cítí.
0: So that what I wanted to tell you today, this translation of one bhajan of Mahaprabhuji.
1: A dnes jsem vám chtěl přeložit jeden bhajan Mahaprabhujiho.
0: And this is for the bhaktas, because how person can get out of the path.
1: To je totiž pro bhakty, jak člověk může sejít z cesty.
0: Mana sab kho yo re kusangiyon ke sang. You were great wise person.
1: Byl jsi velice skvělý, moudrý člověk.
0: Oh my mind.
1: Oh má mysli.
0: You had so many things.
1: Měla jsi toho tolik.
0: You were rich.
1: Byla jsi bohatá.
0: Very rich.
1: Velmi bohatá.
0: Wisdom.
1: Moudrost.
0: Characters.
1: Měla jsi charakter.
0: Knowledge.
1: Poznání.
0: Qualities. Many things.
1: Kvality, mnoho věcí.
0: But oh my mind, you lost this all your wealth.
1: Ale oh má mysli, všechno tohle své bohatství si ztratila.
0: On the bad society.
1: Kvůli špatné společnosti.
0: So search the good society.
1: Tak hledejte dobrou společnost.
0: Search the satsang.
1: Hledejte satsang.
0: Doesn't matter from which religion.
1: Je jedno, z kterého náboženství.
0: Where there is one talks for all creatures.
1: Kdekoliv, kde se mluví.
0: For every life.
1: Pro blaho všech tvorů, pro blaho každého života.
0: That's very important.
1: To je velmi důležité.
0: Therefore it is said.
1: Proto
0: mana sab khoyo re kusangiyon ke sang. Oh my mind, you were very rich.
1: Oh má mysli, byla jsi velmi bohatá.
0: But you lost everything.
1: Ale všechno si ztratila.
0: In gambling.
1: Prohrála.
0: Kusanga gambling.
1: Kusanga a hazard.
0: And you can lose everything without no. You play gambling and you lost all your billions of dollars.
1: Když hazardujete, můžete všechno v okamžiku prohrát, všechny miliony dolarů.
0: Satguru saran bachan be muk hoye. Why, how it happened, you went to the kusanga?
1: A proč se to stalo, jak se to stalo, šla si na kusang?
0: You went out of the shelter of the Gurudev.
1: Odešla si z ochrany Gurudeva.
0: And you did not follow the Guru Vakya.
1: A nedodržovala si Guru Vakya.
0: And you turned your face in another direction.
1: A otočila se s jiným směrem.
0: Padiu bhajan me bhang. Now there came the disturbance in your sadhana.
1: A teď do tvé sádany vstoupilo vyrušení.
0: Your prayers.
1: Začaly
0: by your meditation,
1: vaše modlitby,
0: your mantras,
1: meditace, vaše mantry,
0: everything you lost in the bad society.
1: Všechno si v té špatné společnosti ztratil.
0: Good, bad habits,
1: špatné zvyky,
0: alcohol and many drugs,
1: alkohol a drogy,
0: everything lost you.
1: Všechno je ztraceno.
0: Gyan dhyan bhakti sab khoi. Oh my mind, you lost the knowledge, you lost your meditation sadhana.
1: Oh má mysli, ztratila si svoje poznání, svou meditaci a sádhanu.
0: And you lost the devotion.
1: A ztratila si oddanost.
0: Chut gai satsang. And now you left the satsang.
1: A opustila si i satsang.
0: You are going to kusanga, not the satsanga.
1: A chodíš na kusangi a ne na satsang.
0: Immediately you fall to such desires.
1: Okamžitě propadneš takovým touhám.
0: Which is not good for your sadhanas, for your spiritual life, etc.
1: Které nejsou dobré pro tvoji sádhanu, tvůj duchovní život a tak dále.
0: Gyan, dhyana, bhakti sab khoi. Gyana, dhyana and bhakti, all you lost.
1: Dhyan, bhakti, to všechno si ztratil.
0: Chut gai satsang. and because the satsang, you lost the satsang.
1: Protože si ztratil i satsang.
0: Sat paramarat sukarit bhulo chal rayo kudhang. You have given up the good deeds.
1: Vzdal si se dobrých činů, dobrých skutků.
0: Paramarat. Paramarat means you are supporting.
1: To znamená, že někoho podporovat.
0: Poor people.
1: Chudé lidi.
0: Poor animals.
1: Ubohá zvířata.
0: The drying poor plants.
1: Ty usychající rostliny.
0: Giving water.
1: Dává, zaléváte.
0: Now feeding the birds.
1: Teď krmíte ptáky.
0: The rabbits.
1: Králíky.
0: The deers.
1: Jeleny.
0: Because
1: srky.
0: Their nourishment is under the snow.
1: Protože tu jejich potravu oni teď mají pod sněhem.
0: This is a great things what you can do.
1: To je velká věc, kterou můžete udělat.
0: So feed them.
1: Takže krmte je.
0: Don't kill them.
1: Ale nezabíjejte je.
0: And don't eat them.
1: A nejeste je.
0: That's it.
1: Tak je to.
0: They have love.
1: Mají lásku.
0: So doesn't matter the pig.
1: Ať už je to prase.
0: Or a chicken.
1: Nebo kuře.
0: Deer or a rabbit.
1: Srnka nebo zajíc. Jele,
0: goat.
1: Králík.
0: Or the sheep.
1: Koza nebo ovce.
0: They are not for killing and eating.
1: Nejsou proto, aby byli zabíjeni a
0: jezeni. They give us.
1: Oni nám dávají.
0: They give what they can.
1: Dávají nám, co mohou.
0: Therefore, chut gai satsang, sat paramarat sukarat bhulo, chal rahyo kudang. This all you have forgotten.
1: A tohle všechno si zapomněl.
0: And now you are going on the different path.
1: A teď už jdeš jinou cestou.
0: That is. Karma will come back.
1: Ale ta karma se vrátí.
0: It's a guru vakya.
1: To je guru vakya.
0: It's protecting us.
1: On nás ochraňuje.
0: But don't challenge. Don't challenge guru vakya.
1: Ale neskoušejte, netestujte guru vakya, nevyzývejte.
0: It takes time. It takes time that you losing that good karmas.
1: Ale trvá to, zabere to dobu, když vy ztrácíte ty dobré
0: and
1: karmy.
0: And then it will come what it should come.
1: Ale nakonec přijde, co má přijít.
0: Dhiraj dharam dhyan sab khoyo. You lost your dhiraj. Dhiraj means that geduld, what is a geduld? Patience.
1: Ztratil si svoji trpělivost.
0: Dhiraj dharma. You lost your dharma.
1: Ztratil si svou dharmu.
0: Dhyana is meditation, now you don't meditate.
1: A teď už nemedituješ.
0: Instead of meditation, you are looking in your laptops.
1: A místo, aby si meditoval, tak se díváš do svého počítače.
0: This all you lost, dhyana, dhyana, dharma, dhiraj, or dhyana, you lost this.
1: Tohle všechno jsi ztratil.
0: Tamas mai umang, now you have the tamas guna.
1: A nyní máš tamas gunu.
0: Hey? In one hand is a bottle.
1: V jedné ruce je lahev.
0: In other hand is a glass.
1: A v druhé je sklenička.
0: And putting this alcohol in glass, but it's going on beside.
1: A snažíte se nalít alkohol do skleničky, ale netrefíte.
0: Tamas guna.
1: To je tamas guna.
0: God protect us from tamas guna.
1: Bože, ochraňuj nás před tamas gunou.
0: That's very important.
1: To je velmi důležité.
0: Tamas mai umang. Now you are very happy in the tamas guna.
1: A teď si velice šťastný v tamas guně.
0: Vishe bhogme phire bhatakto and running here and there for many desires.
1: A pobíháš sem a tam a honíš se za touhami.
0: I want to become richest.
1: Chci se stát nejbohatším.
0: I want to make money.
1: Chci vydělávat peníze.
0: And if somebody asks for some donation, you don't want to give.
1: A když vás někdo požádá o nějaký dar, tak nechcete nic dát.
0: A poor person.
1: Chudý člověk.
0: Will give even one crown to the poor person at railway station.
1: Chudý člověk dá tomu žebrákovi na nádraží aspoň korunu.
0: But rich people who's going to the gambling.
1: Ale ty bohatí lidé, kteří kteří jdou, aby jedli v nějakém sedmihvězdičkovém restauraci.
0: They will give for one dinner $2,000.
1: Za večeři klidně zaplatí $2,000.
0: But for poor people you don't give even one cent.
1: Ale tomu chudákovi nedej ani jeden cent, ani halíř.
0: That's it.
1: Tak je to.
0: Rich one don't want to lose the money.
1: Bohatí lidé nechtějí ztratit peníze.
0: But even you give one cent to needy person.
1: Ale když dáte aspoň jeden halíř, jeden cent tomu, kdo to potřebuje,
0: you will get 100
1: tak dostanete 100krát zpátky. Tisíckrát víc zpátky od Boha.
0: So help.
1: Takže pomáhejte.
0: Helping hands has more values than the folded hands.
1: Pomáhající ruce mají větší cenu než sepjaté ruce.
0: Vise bhog me phire bhatakto kapti nich kulang. Now you are tricky.
1: Teď začínáš podvádět.
0: Now you have lower thinking.
1: Teď máš nízké myšlení.
0: And not faithful.
1: A nejsi věrný.
0: Sri Pujya Bhagavan Dev Purisha Mahaprabhuji said.
1: Mahaprabhuji říká.
0: The universal worshipped Lord Sri Dev Puriji.
1: V celém vesmíru uctívaný pán Sri Dev Puriji.
0: Master Fakir Malang, my master Dev Puriji.
1: Můj mistr Dev Puriji.
0: Is a must. Happy, divine, fearless.
1: Je beze strachu, je božský a šťastný.
0: Fakir. This is the Urdu words, the Urdu saint, to, a Muslim saint.
1: Urdské slovo fakir pro světce.
0: Malang, very happy,
1: velmi
0: fearless.
1: Velmi šťastný, beze strachu.
0: Sri Swami Deep Saran Sadguru ke Mahaprabhuji said, in the shelter of lotus feet of the master.
1: Mahaprabhuji říká, pod ochranou lotosových nohou mistra.
0: Rai hamesha sang, that I'm all the times with him.
1: Jsem neustále s ním.
0: My always my concentration, my vritti in the holy feet of my master.
1: Moje koncentrace, moje vritti se ubírají stále ke svatým nohám mistra.
0: That's it. This is the. So how this bhajan is so beautiful written.
1: Tak to krásně napsán tento bhajan.
0: Therefore holy Guruji said.
1: Proto holy Guruji řekl.
0: Akhiya sat guru charano me lagi. Akhiya sat guru.

0: toho větru to byl Gurudev, který nám dával najevo, že to slyší.
1: Mata, pita aur bandhu, koi nahi hamara, mother, father, friends, family, no one is ours.
0: Matka, otec, přátelé, nikdo není náš.
1: Maya ki jaal bhari, ise prabhu bacha de, this spider web of maya. The spider web where we are stuck in, it's very deep and very dense.
0: Tato pavučina máj, ve které jsme chyceni, je velice hluboká, velice hustá.
1: Ise prabhu bachale, for us prabhu, in normal language prabhu means lord, means god.
0: A proto o pane prabhu v normální jazyce prabhu znamená pán.
1: But in this context for us prabhu is gurudev.
0: Ale v tomto kontextu pro nás prabhu je gurudev.
1: So o prabhu, rescue me from this.
0: O prabhu, prosím, vysvobod mě z ní.
1: Sansar rupi darya ka hai tufan bhari. In the same way as the sea, the ocean has a lot of turbulent waves.
0: Stejně jako oceán má mnoho velkých vln.
1: In the same way, this worldly storm, this worldly waves are also very strong.
0: I stejným způsobem tato světská bouře, ty světské vlny jsou také tak silné.
1: Tuhi prabhu kripa kar dupti naiya bachade. O prabhu, o gurudev, you are the only one who can shine that kripa and who can save this sinking boat.
0: O gurudev, o prabhu, ty jsi jediný, kdo může prokázat takovou kripa a zachránit tuto potápějící se loď.
1: Jap tap na hove mujhse yahi prabhu arj hai. O gurudev, o lord, I am requesting you that I cannot do all this tapasya and jap and tapasya and all these things.
0: O gurudev, o pane, prosím tě, já nedokážu vykonávat tapasyu, dělat japu, tohle to já neumím.
1: Karuna nidhan tuhi duhi ko dur hata de. So o karuna nidhan, o merciful one, please,
0: o milosti plný.
1: O merciful one, please, you are the only one who can remove all these obstacles.
0: O milosti plný, ty jsi jediný, kdo může odstranit všechny tyto překážky.
1: Gurudev Shridi Padata Sharanagati tu meri, hu teri. So, O Gurudev Shridip Narayan Mahaprabhuji, I am in your sharan, I am in your lotus feet. Now I am yours, I surrender to you.
0: O Gurudev, o Shridipe Narayan Mahaprabhuji, já jsem u tebe, jsem u tvých lotosových nohou, odevzdávám se ti.
1: Araz Mangilal ki Shri Ram ka naam ratade. This is the humble request of Mangilal ji, that put the name of Rama, the chant of Rama on my tongue.
0: A toto je pokorná prosba Mangilala, kéž má jméno Rámy na svém jazyku.
1: You know what data means?
0: Víte, co znamená data?
1: Giver.
0: Dárce.
1: So when we call Gurudev data in India, when you come to India, they call Swamiji data, or here Mangilalji is calling Mahaprabhuji data. Data is the one who is the giver.
0: Data je ten, který dává, ten dárce. A tak když Swamiji ho takhle nazývají v Indii, tady Mangilalji, tak nazývá Mahaprabhuji ho dárcem.
1: They are the giver.
0: Oni jsou ti, kdo dávají.
1: And here in the last line, Mangilalji says, Ram ka naam rata de. He's saying, put the name of Rama on my tongue.
0: A tady v tém posledním řádku říká, dej, polož jméno Rámy na můj jazyk.
1: Why do we say in the tongue or in the mouth or in the throat?
0: Proč říkáme na jazyk, do úst, do hrdla?
1: We speak every night about bhakti.
0: Každý večer mluvíme o bhakti.
1: We speak about devotion.
0: O oddanosti.
1: We speak about all those things.
0: O všech těchto věcích.
1: But I want to ask you one question. What is the most valuable thing for you in your lives?
0: Ale chci se vás zeptat na jednu věc. Co je ta nejcennější věc ve vašem životě?
1: And reminding you what I said yesterday, I requested not to be all silent. It's a more of an interactive thing. So I want answers.
0: Pomeňte si, co jsem říkal včera. Nechci, abyste byli všichni jenom potichu. Chci, aby to trošku bylo interaktivní. Tak se zapojte.
1: Mala mantra anymore. Emotions, devotion, emotion also.
0: Tak já říká, oddanost,
1: because without
0: matka,
1: emotions,
0: mála,
1: without
0: mantra,
1: love, we are a stone. So emotion and devotion. Yes.
0: Oddanosti jsme jako kameny.

0: You don't need me, you need Gurudev.
1: Avatar, vy nepotřebujete Gurudeva, ne mě.
0: Human? Human life.
1: Lidský život.
0: All these things are correct.
1: Všechny tyhle věci jsou správně.
0: But as in life, there is always a but.
1: Ale jak to bývá v životě, vždycky je ale.
0: Here there is also a but.
1: Tady je taky takové ale.
0: The most valuable thing for us.
1: Ta nejcennější věc pro nás.
0: Actually, all of these things are most valuable.
1: Všechny tyhle věci jsou ty velmi cenné.
0: But a very valuable thing for us.
1: Ale další velmi cenná věc pro nás.
0: Is wisdom.
1: Je moudrost.
0: Is vidya.
1: Je vidya.
0: There's a difference between knowledge and wisdom.
1: Je rozdíl mezi věděním a moudrostí.
0: Knowledge we get from many different sources.
1: To vědění něco poznáváme z různých zdrojů.
0: Gurudev always taught us what? Aparavidya and
1: paravidya. Gurudev nás vždycky učil, že je aparavidya a paravidya.
0: Anyone remembers what they mean?
1: Pamatuje si někdo, co to znamená?
0: Worldly knowledge and spiritual
1: světské poznání a duchovní poznání.
0: Aparavidya is all the knowledge which we gain from all the texts, even including the Vedas and Puranas are included in aparavidya.
1: Aparavidya, všechno to vědění, které získáváme z nějakých textů, z nějakých knih, dokonce i to, co čteme ve Vedách a Puránách, to je také přečtené, tak je to taky aparavidya.
0: So when we think that the Vedas, the Puranas, the Upanishads, all the books, math, science, chemistry, physics, whatever you want, this all comes under the category of aparavidya.
1: A tak všechno to knižní vědění, ať už je to z knížek jako Védy, Purány, Upanishády, nebo z nějaké matematických učebnic a vědeckých knih, to všechno spadá pod aparavidyu.
0: What does aparavidya teach us? What can we gain from aparavidya?
1: A co nás učí, co můžeme získat skrze aparavidya?
0: Theory, everything.
1: Teorie, všechno.
0: How to live in the world.
1: Jak žít v tomto světě.
0: It teaches us how to be successful.
1: Učí nás to, jak být úspěšní.
0: It teaches us what can we, how can we live in the world, it teaches us.
1: Učí nás to, jak žít v tomto světě.
0: It actually technically gives us the techniques how to live, but paravidya, the knowledge which Gurudev gives us, that will teach us living itself.
1: A vlastně nám ta techniky, jak se vypořádat s tím životem, ale paravidya, to, co nás učí Gurudev, to nás učí o tom samotném žití.
0: Behind every new gadget we buy,
1: za každým tím novým přístrojkem, který si koupíme,
0: there's always a big, thick journal in the box.
1: V té krabici je vždycky velká příručka tlustá.
0: Me, I never read it. I don't know if you all read the manuals of how to operate a new device.
1: Já to nikdy nečtu, nevím, jestli vy čtete ty návody, jak používat, když si koupíte něco nového.
0: First we try to solve the riddle by ourselves and see if we can get that drone flying or the phone working without reading anything.
1: Nejdřív to zkusíme tu hádanku vyřešit sami, jestli ten dron zvládneme dostat do vzduchu nebo ten telefon nastartujeme bez toho, aniž bychom si něco přečetli.
0: So that's the ignorant us trying to figure out things which we don't know.
1: A tak to je to naše nevědomé já, které se snaží přijít na to, co neznáme.
0: But still, more easier than reading those manuals is to watch a YouTube tutorial on it.
1: A tak ještě snaží, než přečíst si ten návod, je podívat se na YouTubeový návodné video, tutoriál.
0: So that easiness, we can read all the manuals, but we will understand nothing. But that YouTube video is the knowledge which Gurudev gives us, which simplifies it. But still, the operator at the end is us.
1: A tak to je podobně tak, jako než čít celý ten manuál, tak když se podíváme na jedno to video, tak to pochopíme a stejné to s učením Gurudeva. Místo těch knih Gurudev nám dává ten tutoriál, ten návod, ale tím operátorem, tím, kdo to pak bude řídit, jsme nakonec my.
0: This human mind is so powerful.
1: Ta lidská mysl je tak silná.
0: Within seconds we can search anything on Google.
1: Během sekund dokážeme vyhledat cokoliv na Google.
0: On Meta glasses you don't need to even type, you just say, hey Meta, what is this or what is the directions, or technology has gone so far
1: A když máte ty metabrýle, tak nemusíte ani stukat, stačí, když to jenom řeknete, ten pokyn a ono vám to ukáže, ta technologie už je tak rozvinutá.
0: We are so

0: sedí proti nám u stolu u večeře.
1: So technology, is it uniting or is it dividing?
0: Tak ta technologie sjednocuje nás nebo rozděluje?
1: Technology is not bad.
0: Technologie není špatná.
1: It's good.
0: Je dobrá.
1: But in Himalayas I realized the use and misuse of technology.
0: Ale v těch Himalajích jsem si uvědomil ten užitek a jak se i tu škodlivost té technologie.
1: And now I know why rishis and munis went to Himalayas to meditate. You discover a new self of yourself.
0: A tak vím, proč ty rishiové munie chodili meditovat do Himalají, protože tam objevovali, jak fungovat sám se sebou.
1: But everything in Paravidya is what we need in our lives, is the living teachings of the master, of someone who walked that path.
0: Ale Paravidya je všechno, co potřebujeme v životě. Je to učení živoucího mistra, který prošel tou cestou před námi.
1: But then except apara and para, there is also avidya.
0: Ale kromě aparavidy a paravidy je také avidya.
1: Avidya is what?
0: A co to je?
1: Ignorance.
0: Nevědomost.
1: Any other synonyms?
0: Nějaký jiný slovo pro to?
1: Exactly what I was waiting for.
0: Tady hloupost.
1: In polite language, stupidity.
0: Když to chcete říct slušně, tak hloupost.
1: That's what's avidya.
0: To je avidya.
1: When we know.
0: Když víme.
1: But we don't know.
0: Ale my vlastně nevíme.
1: We know what is right, we know what is wrong, but there's no awareness to discriminate between what is right and what is wrong.
0: Je něco dobře, je něco špatně, ale my nemáme to vědomí, my to si neuvědomíme, nerozlišíme mezi dobrým a špatným.
1: There's so much fog, there's so much dust which is covering our vision, which is blurring our vision.
0: Je tam tolik mlhy, tolik prachu, která zakrývá tu naši ten náš výhled a rozmazává všechno.
1: When we see 1% or not even let's say me, not 1%, I work on 10, 15, 20% or not even 30% of our phone battery, we go into panic mode.
0: A tak víte, když máte 1%, ani ne, stačí, když máte 20-30% baterie na telefonu, tak začínáte panikařit.
1: I was thinking to say 1-5%, but then I did self-inquiry. I thought, when do I start panicking? When it goes under 30-25.
0: A tak to, tak já jsem si řeknu 5% už je krize, ale pak jsem udělal sebedotazování a zjistil jsem, že já panikařím, když mám baterii na 30%.
1: Where will we find a charger?
0: Kde pak najdeme nabíječku?
1: Is there an extension wire coming to reach to the proximity of my bed that I don't need to walk in the night?
0: Mám dostatečně dlouhý kabel, tak abych ten telefon mohl mít na nabíječce u postele, abych nemusel stávat a chodit se na něj dívat.
1: In the Himalayas, do we have solar power banks?
0: A v Himalajích poneseme sebou baterky na nabíjení ze slunce?
1: We had 5 of them.
0: Měli jsme jich 5 těch slunečních nabíječek.
1: Only our cameraman used one, except that none of us even thought of using our phones. That's the beauty of Himalayas.
0: A jenom náš kameraman je používal na dobíjení kamery a my ostatní jsme si na to ani nespomněli, že bychom si měli dobít telefony. To je ta krása těch Himalají.
1: But we always panic about these things. Panic about charger, about battery, about this, about that.
0: A tak my vždycky spanikaříme kvůli nabíječce, kvůli tomu, kolik máme nabitý baterie a tak dále.
1: Did we have a panic when our battery went down?
0: A spanikařili, když naše vlastní baterie poklesla, se vybila.
1: Did we have a panic when we didn't do our mala in one day?
0: Spanikařili jsme, když jsme jednoho dne si nezacvičili svoji málu?
1: Yes, we did panic when we didn't do kriya one day because we knew that we needed to call Swamiji.
0: Ano, spanikařili jsme, zapomněli zacvičit kriju, protože jsme věděli, že kvůli tomu musíme volat Swamijimu.
1: But in general saying, we don't really panic when the things are going according to our wishes.
0: A tak my ale nepanikaříme, když ty věci se dějí podle našich přání.
1: But we should start panicking a bit that this human life is short.
0: A měli bychom si trošičku spanikařit, jak vlastně krátký je ten lidský život.
1: There's no guarantee.
0: Nemáme žádnou garanci, jistotu.
1: When we born, there was no guarantee. When we die, there is no guarantee.
0: Nebylo jisté, že se narodíme a nemáme žádnou jistotu, jak dlouho tu budeme, než umřem.
1: We can find the estimate date of approximate arrival of the kid.
0: Můžeme odhadnout přibližně, kdy se má dítě narodit.
1: But the exact time, place, And day and date is only decided by your vidhata, by your destiny.

0: ale ten přesný okamžik, to přesné místo, ten přesný čas a ty okolnosti, ty jsou rozhodnuty jenom skrze vydhátá váš osud.
1: So that is not decided.
0: To my nemůžeme my rozhodnout.
1: If we can't control our birth, we obviously cannot control our death.
0: A když nemáme pod kontrolou ani své vlastní narození, jak můžeme mít pod kontrolou smrt?
1: Unfortunately, we think that if we jump off the hill, it's end of life.
0: Bohužel myslíme si, když skočíme z nějaké skály, že je to konec života.
1: No, it's not. Ale unfortunately,
0: není.
1: Sorry to say.
0: Bohužel ne, tak to není.
1: Because all the things what were still supposed to happen.
0: Ale všechny ty věci, které se mají stát.
1: And because of the premature death.
0: A kvůli té předčasné smrti.
1: You will relive all these sufferings, all these memories to come to that exact point where you ended it to finish what you didn't in the previous life.
0: Tak budete znovu prožívat, musíte znovu prožít všechno to utrpení, všechny ty okolnosti, abyste se dostali právě do toho bodu, kdy jste se rozhodli skončit se životem.
1: Knowledge can teach us many things.
0: Poznání nás může naučit mnoho věcí.
1: But wisdom teaches us that giving up is not an option.
0: Ale moudrost nás učí, že to prostě nemůžeme vzdát.
1: But to differentiate between wisdom and between knowledge, that is viveka.
0: Ale rozlišit, co je jenom pouhé vědění a co je skutečná moudrost, k tomu potřebujeme viveku.
1: And this viveka is got only by the grace of the masters, by the grace of the parampara.
0: A takovou viveku dostanete jen skrze milost Gurudeva, skrze milost parampara.
1: Did anyone think why is actually, okay, wait. Who is the goddess of knowledge?
0: A víte, kdo je bohyně vědění?
1: Sarasvati, right?
0: Je to Sarasvati.
1: Any guesses what those things mean which she has around her?
0: A nějaké, máte nějaké typy, co znamenají ty věci, ty atributy, které ona má, jak se zobrazuje?
1: Or we just used to that formatted picture of Saraswati Mata which we have been seeing for the past decades.
0: A nebo jsme si prostě jenom zvykli na ten obrázek Saraswati Mata, jaký vydáváme po desetiletí.
1: Did we ever think about the color? Did we ever think about the instrument? Did we ever think about the book and the things which she holds? Did we ever think about the lotus she sits on?
0: Přemýšleli se někdy, proč má bílou barvu, proč v ruce drží ten hudební nástroj, tu knihu, proč sedí na lotosu, co to všechno znamená?
1: What do they mean?
0: Co to znamená?
1: Think about it for a
0: Přemýšlejte o tom chvilku.
1: Till then the girls will sing some bhajans.
0: A mezi tím nám dívky zaspívají nějaký bhajan.
1: And after the bhajans we will ask you what you thought.
0: A po bhajanu se zeptáme, na co jste přišli.
1: Because in Sanatan Dharma no symbols are just symbols.
0: Protože v Sanatan Dharmě všechny ty symboly nejsou jen tak nějakými symboly.
1: Every symbol has a meaning.
0: Každý má nějaký svůj význam.
1: Why is she wearing white? Why can't she wear pink or blue or orange or whatever?
0: Proč je oblečená v bílém, proč ne v růžovém, v oranžovém nebo jiné barvě?
1: Knowledge of she's the goddess of knowledge, right?
0: Ona je bohyní vědění, že?
1: What does knowledge have to do with music?
0: A co má vědění společného s hudbou?
1: Why does she hold and play a vina?
0: Proč drží a hraje na vínu, na ten nástroj?
1: Why does she have a swan sitting next to her?
0: Proč vedle ní sedí labuť?
1: And don't Google it in the meantime.
0: Ne, hledejte to na Google mezi tím.
1: I know the technology is very developed.
0: Já vím, že ta technologie je velmi rozvinutá.
1: But in this seminar, through Gurudev's kripa, through Anushtan, through the practices, we are trying to activate our own search optimization system.
0: Ale na tomto semináři skrze Gurudevovu milost, skrze Anushtánu, se snažíme optimalizovat to naše vnitřní vyhledávání.
1: Google, ChatGPT, they're all there.
0: Google, ChatGPT, to všechno tady je.
1: But now try to use that inner consciousness.
0: Ale snažte se používat to vnitřní vědomí.
1: There are so many animals, birds, which are much more stronger than a swan. Why did she choose a swan?
0: Je tolik zvířat, ptáků, kteří jsou silnější než labuť. Proč si ona vybrala labuť?
1: There are so many different things she could have been sitting on, but she still chose a lotus.
0: Mohla si sednout na tolik různých věcí, ale proč si vybrala sedět na lotosu?
1: These are not notes which I'm reading out of.
0: To nejsou poznámky, které bych tady četl.
1: I'm working on a new book.
0: Pracuji na nové knize.
1: I don't know if anything will come out of it.
0: Nevím, jestli z toho něco nakonec vznikne.
1: Because you know self-discovery, I know this about myself.
0: Ale při tom sebeobjevování jsem si všiml o sobě, že?
1: I have a brilliant idea, a new thing. I start it and I give up after a few tries.
0: Že mám nějaký skvělý nápad, skvělou myšlenku, ale po pokusech se toho vzdám.
1: But in this seminar we are learning to work on ourselves, right?
0: Ale na tomto semináři se učíme pracovat na sobě, že?
1: We talk about not giving up in our life like by dying or doing something.
0: Ne, mluvíme o tom, že nemůžeme to jen tak vzdát, jako vzdát se života, vzdát se čehokoliv.
1: So I motivate you on other things, you motivate me to finish this till the end of the seminar.
0: A tak já vás motivuji, abyste pokračovali v té své práci a vy mě motivujete, abych já na tomhle pracoval během semináře.
1: And I realize that when I'm writing down my ideas or the thoughts which I have, which I want to potentially maybe talk about.
0: A tak zjišťuji, že když si zapisuji ty svoje myšlenky, o kterých v budoucnu bych třeba chtěl mluvit.
1: And I pick certain topics which you suggest, like someone suggested in the morning Vidya.
0: A vyberu téma, které vy navrhujete, jako dneska ráno někdo navrhl Vidya.
1: Because her name is Vidya.
0: Protože její jméno je Vidya.
1: So then we structured, somehow managed to come up with two topics for tonight.
0: A tak mně se povedlo nějak objevit dvě témata na dnešní večer.
1: And only on the topic of Vidya potentially we can get 4-5 chapters.
0: A jenom co se týká Vidya, tak to už je na 4-5 kapitol.
1: Like this in the whole seminar we will have multiple things.
0: A tak po celém ten seminář budeme mít mnoho různých témat.
1: Then inside the community, inside our beautiful family, we have many people who are experts in many different fields.
0: A v naší krásné komunitě, rodině máme lidi, kteří jsou odborníci v různých oblastech.
1: Some will do the corrections with obviously my help because no one will understand my handwriting.
0: Někdo udělá ty korekce s mojí pomocí, protože myslím, že ten můj pravopis nikdo nepřečte.
1: And then we will make like a satsang series type thing which you can read.
0: A pak uděláme takové jako zápisky ze satsangu, které si můžete pročítat.
1: And don't worry, we didn't forget about the kids.
0: A nebojte se, nezapomněli jsme na děti.
1: All the stories that I narrate in the lectures.
0: Všechny ty příběhy, které vypravuji při přednáškách.
1: Will be made in animated cartoon form for kids as bedtime stories.
0: Z nich uděláme takové animované příběhy jako ty večerníčky.
1: And then we have many lectures of Gurudev.
0: A pak máme mnoho přednášek Gurudeva.
1: Which even I didn't listen to.
0: Která ani já jsem celé všechny neposlouchal.
1: So we get them transcribed.
0: A tak je budeme jim přepsané.
1: Then add my commentary.
0: K ním bude můj komentář.
1: And tada, you have another book.
0: A máme tady další knihu.
1: Life is easy.
0: Život je snadný.
1: Just some effort needs to be put in.
0: Jenom je potřeba trošku tomu dát úsilí.
1: So whenever you see me around, what's with the book?
0: A tak kdykoliv, kdy mě uvidíte, tak se zeptejte, co ta kniha.
1: And then I'll be like, living in the present.
0: A já řeknu, já žiju přítomností a odjedu pryč.
1: But let's see.
0: Ale uvidíme.
1: These are just ideas.
0: To jsou nápady jenom.
1: But actions speak louder than?
0: Činy mluví hlasitěji než?
1: Words.
0: Než slova.
1: So, let's see when something comes out.
0: Tak uvidíme, co z toho vzejde.
1: So these are just my notes which I wrote to remind myself what I can talk about to make it a little bit more fun and dynamic, and these notes can be used for other things.
0: A tak to jsou takové poznámky, které jsem si zapsal, abych věděl, čeho se držet a můžeme je použít jako podklady.
1: Yeah.
2: Nothing is coming.

0: Deepnarian Bhagwane Ki Jai.
1: Reading all the books.
2: Číst všechny knihy.
1: Reading all the scriptures.
2: Číst všechna písma.
1: Is not the real knowledge.
2: To není skutečné vědění.
1: The real knowledge is becoming one with that truth.
2: Skutečným věděním, skutečným poznáním je stát se zajedno s pravdou.
1: Embodying that truth.
2: Stělesnit tu pravdu.
1: Being aware about that truth.
2: Být si vědom té pravdy.
1: Knowing the difference, avidya tells us all these things, maya. It talks about kama, krodha, mada, lobha. This is mine, this is yours.
2: Avidya, to je to všechno, co říká vám, kama, krodha, mada, lobha, to je moje, to není moje.
1: Possessions.
2: Co mi patří.
1: Materialistic objects.
2: Ty materiální předměty, věci.
1: Ego, jealousy.
2: Ego, žárlivost.
1: But vidya.
2: Ale vidya.
1: What does vidya talk about?
2: Co nám říká vidya?
1: Vidya talks about I am not that.
2: Ta říká, tohle nejsem já.
1: I am just the observer.
2: Já jsem jenom pozorovatelem.
1: I am that Atman.
2: Já jsem Atma.

0: Shri Swami Shivanandaji Maharaj Ki Jai.
1: When this awareness comes that we are the Atman,
2: když toto vědomí přijde, že my jsme Atma,
1: then all the inner enemies, kama, krodha, mada, lobha, ahankar, they all leave the body.
2: Všechny ti vnitřní nepřátelé, káma, krodha, mada, lobha, ahamkara, všechny opustí naše tělo.
1: But that awareness is necessary, that viveka is necessary to differentiate between the maya and between this Atman.
2: Ale toto uvědomění potřebujeme viveku, která rozliší, co je mája a co je átem.
1: That's why we bow down to the master. That's why we bow down to the guru.
2: Proto se skláníme před mistrem, proto se skláníme před guruem.
1: Because he does not give us more information, but he gives us that knowledge, that wisdom.
2: On nám nedává další a další informace, on nám dává to poznání, onu moudrost.
1: He gives us that viveka shakti to differentiate between those.
2: Dává nám viveka shakti, abychom my dokázali rozlišovat.
1: The difference between knowledge and how do you call that? Pride.
2: Abychom rozlišili ten rozdíl mezi poznáním a pýchou.
1: Because the problem is when we become too knowledgeable.
2: Problém s tím, když toho hodně víme, známe.
1: When we read or know too much,
2: když toho hodně načteme a myslíme si, že toho hodně známe, hodně to víme.
1: Then we believe that we are Brahman himself.
2: Tak si myslíme, že jsme sami jako sám Brahman.
1: We know everything.
2: Všechno známe.
1: If we would know everything, we wouldn't be sitting here in Strilki. We would be enlightened souls somewhere else.
2: Kdybychom všechno věděli, jak bychom neseděli tady ve Strilkách, byli někde osvícená duše, kdo ví kde.
1: So obviously we don't know everything.
2: Tak určitě nevíme všechno.
1: There was one man.
2: Byl jeden člověk.
1: One very famous scholar.
2: Byl to velice slavný učenec.
1: Production for kids books.
2: A tak máme tady do dětské knihy.
1: So let's make it slightly more masaledar, with more masala.
2: Trošku to okořeníme. Trošku přidáme masalu.
1: Once upon a time.
2: Bylo nebylo.
1: There lived one man.
2: Žil byl jeden muž.
1: And that man could be a woman also.
2: A možná, že to mohla i žena.
1: It depends on ourselves if we are taking the story for ourselves.
2: Záleží na tom, jak ten příběh my přijímáme.
1: So if you are a man, the guy was a man. If you are a woman, then that person was a woman.
2: Byl to člověk, tak pokud jste muži, tak pro vás to byl muž. Pokud jste žena, tak možná to byla žena.
1: So should we say it rented a boat?
2: A tak budeme říkat, oni si pronajali loď.
1: And went on a boat ride.
2: A vyjeli si na projížďku lodí.
1: And there was a person who was operating the boat.
2: A byla tam osoba, která tu loď řídila.
1: And his name was Fatehpuri.
2: A jeho jméno bylo Fatehpuri.
1: Because he loves boats.
2: Protože miluje lodi.
1: Vegan sailing, that's still the same name, yeah. Okay. So a certain individual was on a vegan sailing boat.
2: No a takže tohleto individuum bylo na té lodi.
1: And it asked Fatehpuri.
2: No a zeptali se Fatehpuriho.
1: Did you read the Vedas?
2: Zeptalo to individuum, se zeptalo Fatehpuriho. Četl jsi Védy?
1: No.
2: Ne.
1: Did you read the Upanishads?
2: Přečetl jsi Upanishády?
1: No.
2: Ne.
1: Okay. Waste of quarter of your life.
2: A říkal jsi, promeškal čtvrtinu života.
1: And he being the very calm person, he did not react.
2: A on, protože to byl klidný člověk, tak ne klidný, klidná osobnost, tak nereagoval.
1: 10 minutes later, did you study Sanskrit grammar?
2: A po 10 minutách a studoval si aspoň sanskritskou gramatiku?
1: No.
2: Ne.
1: Then he started thinking that nervous drunk scorpion bit thorn monkey started running too much.
2: No a potom začal přemýšlet a ta opilá škorpionem kousnutá a na trnech poskakující opice začala se rozbíhat.
1: Which other philosophical books, anything did you read?
2: No a nějaké jiné filozofické knížky, něco si určitě četl?
1: No.
2: Ne.
1: And as soon as that it started asking another question,
2: no a když se to individuum začalo ptát další otázky,
1: suddenly the waves started getting more rocky.
2: Tak najednou se zvedly větší vlny.
1: The storm started being very heavy.
2: Přicházela silná bouře.
1: And his boat was not that one with the motor, you know, it's a sailing boat, goes according to the wind.
2: A jeho loďka nebyla motorová, byla to plachetnice, ta plula, kam jí hnal vítr.
1: It's a fictional story, in the real life your boat does not sink.
2: A je to jenom vymyšlený příběh, ve skutečnosti se vaše loďka nepotopí.
1: But in the story the boat started going here and there.
2: Ale v tom příběhu se ta loď začala takhle naklánět.
1: And before saying jump,
2: a než řekl skoč,
1: he just asked one simple question.
2: Ještě se zeptal jednu otázku.
1: Do you know how to swim?
2: Víš, jak umíš plavat?
1: That person said no.
2: No a ta osoba řekla ne.
1: Then he said, you were telling me I wasted quarter of my life and half of my life, you wasted full of your life.
2: Aha, on říká, no ty mi tady vyčítáš, že jsem promarnil čtvrtinu života a půlku života a ty si teď promarnil celý svůj život.
1: So we can learn all the knowledge in the world.
2: Můžeme se naučit všechno vědění světa.
1: But the practicality and the way how to live that knowledge in real life, that only the master can teach.
2: Ale tu praktičnost a to, jak to vědění uvést, využít pro život, to nám může dát jenom mistr.
1: We can have a certain, we can be, someone can be teaching us how to swim.
2: Někdo nás může učit, jak plavat.
1: We are learning, we are progressing.
2: A my se učíme a postupujeme.
1: But then some distraction comes while swimming.
2: Ale pak přijde nějaké vyrušení, když plaveme.
1: And you get diverted and you go in a different direction and you forget about the master who is teaching you.
2: A nějak vás něco odvede na jinou stranu a vy se vydáte jiným směrem a zapomenete, co vás ten mistr učí.
1: Vikram is very experienced in this.
2: Vikram s tímhle má velké zkušenosti.
1: Because this was not a fictional story.
2: Protože to nebyl fiktivní příběh.
1: In the same way, distractions are very good.
2: A tak svým způsobem to, co nás vyrušuje, je velmi dobré.
1: It's good to remove our tension, it's good to remove our sadnesses.
2: Je to dobré, že odstraní to napětí, odstraní naše smutky.
1: But not so good for our journey on learning and growing.
2: Ale na té cestě toho růstu a toho učení to není až tak dobré. To, co nás ruší.
1: How to calm down that distractions, that is the practicality which Gurudev teach us, that is that paravidya.
2: A jak teda uklidnit to, co nás, jak se vyhnout tomu, co nás vyrušuje, co nás svádí, to je ta praktická věc, kterou nás Gurudev učí.
1: What does white represent?
2: Co představuje bílá?
1: Purity.
2: Čistotu.
1: Now when we say purity, which purity are we talking about?
2: A když říkáme čistotu, o jaké čistotě mluvíme?
1: Eh? Inner purity.
2: Vnitřní čistota.
1: Outer purity.
2: Vnější čistota.
1: Very necessary also.
2: Je také velice důležitá.
1: But when some of us are in the Himalayas and the water is too cold, then outer purity is not there, no?
2: Ale když jsme v Himalájích a voda je ledová, tak ta vnější čistota někdy nevyjde.
1: But inner purity is still there, that's why Himalayas was still going on.
2: Ale ta vnitřní čistota tam pořád je, proto ta mála pořád pokračuje.
1: I love this when I talk to him or anyone talks to him.
2: Když mám se líbí, když s ním mluvím nebo někdo s ním mluví.
1: You're talking to him.
2: Mluvíš k němu.
1: But the mouth is going.
2: Ale ta pusa jde takhle.
1: Something, the mouth is moving and you're pořád like, what am I talking to?
2: Pusa takhle jde, co asi, a říkáte si, proč já tady něco říkám.
1: But it's good, at least he's doing some chanting.
2: Ale aspoň dobré něco říká.
1: So the point is Harinam on the tongue. White means purity, which means inner purity.
2: A takže Harinam na rtech a bílá znamená čistotu, to znamená vnitřní čistota.
1: So Ma Saraswati wearing the white clothes is representing that we need to be pure inside and outside.
2: A tak ta Ma Saraswati, že je oblečena v bílé, symbolizuje, představuje to, že musíme být čistí uvnitř i navenek.
1: Not that we wear the fanciest clothes and put the best perfume to smell nice, but inside it's a trash bin.
2: Ale není to tak, že si jenom vezmeme nějaké slušivé šaty a navoníme se parfémem. Pokud uvnitř máme nepořádek, tak to není ono.
1: Sorry, sometimes my language becomes pretty harsh.
2: Omlouvám se, občas používám tvrdá slova.
1: But I prefer to stick on the originality and truth than to find a sugar-coated way to explain you something.
2: Ale chci být radši původně pravdivý, než abych jako ty slova zabaloval do cukru.
1: Instead of saying please do your mala,
2: místo toho, abych říkal prosím, cvičte svou málu.
1: Me telling you all around it to come to the point, so it's easier for me just to come to the point because you all know the background of it.
2: Než abych prostě se hledal ty cestičí kolem, tak je lepší jít přímo k věci.
1: And to become free from the cycle, to become free, we need that differentiation, we need that viveka, we need that paravidya, which Gurudev gives us.
2: A to, abychom se osvobodili z toho koloběhu, tak potřebujeme to rozlišování, potřebujeme tu viveku a paravidyu, kterou nám dává Gurudev.
1: And that inner purity we can only get if we change, we become the change which we want people to see.
2: A tu vnitřní čistotu získáte jenom tak, když se změníte sami sebe, když se změníte v to, co chcete, aby bylo vidět.
1: That's why instead of like in the past telling to do what, you become the example and start working together as a family.
2: Místo toho, abyste jenom říkali, co kdo jiný má dělat, začněte to sami dělat, tak jak to funguje v rodině.
1: But the only difference this time was every time you had Swamiji or someone behind me like do it.
2: Ale rozdíl je v tom, že dosud jste vždycky měli Swamijiho za sebou, který vám říkal, no tak začni, dělej to.
1: But this time, this summer, I opened my heart and I said, whatever I do, I want to do it. If I really want to do it and if I feel for it, then only I will do it. I'm not going to do it for sugar coating or for public image.
2: Ale v tomto létě jsem se rozhodl, že otevřu své srdce a budu dělat to, co opravdu chci, že nehodlám jako nic zakrývat a předstírat.
1: I'm trying to unite us all and I'm trying to bring that harmony and that unity again because that is what I feel, which I want and which is something that we all need to work on.
2: A proto mluvím pořád o té jednotě, protože to je něco, co opravdu cítím, že je důležité, na čem všichni musíme pracovat.
1: So inner purity.
2: Takže vnitřní čistota.
1: The sadhana, the anushtan.
2: Sadhany, anushtana.
1: Satsang. Bhajans.
2: Bhajany.
1: These all are removing that clutter in the mind which is unnecessary storage unit.
2: To všechno odstraňuje ten nepořádek, to harampádí z mysli, které tam máme zbytečně naskládané.
1: Is there something in the sky?
2: Co je dneska s oblohou?
1: I always see some of you always looking here and then there.
2: Vidím někdo, že se kouká pořád nahoru, sem a tam.
1: I'm also trying to see what's there, but I don't see anything.
2: Taky se tam dívám, nic nevidím, že by tam bylo.
1: I mean, yeah.
2: Okay, dobře.
1: It should, our mind should be blank like this.
2: Naše mysl by měla být takhle otevřená.
1: Not much clouds, only some aeroplanes and birds, that's most distractions.
2: Žádné mraky, jen tu a tam ptáček nebo letadlo, tak málo vyrušení.
1: I mean, first I thought, okay, we are looking at the sunset, but I don't see that either.
2: A nejdřív jen si říká, aha, tak se koukáme na západ slunce, ale ten já taky nevidím.
1: When we were kids, we were counting aeroplanes.
2: Když jsme byli děti, tak jsme počítali letadla.
1: I mean, innerly we all are still kids, maybe somewhere.
2: Vnitřně jsme možná tak pořád dětmi, tak možná někdo to ještě dělá.
1: But I think our viveka is telling us to be present in satsang right now.
2: Ale naše viveka myslím nám říká, abychom byli přítomni teď na satsangu.
1: You have the time between 1 and 2:30 to look at the.
2: Máte čas mezi 1:30, abyste se vynadívali na oblohu.
1: But instead of that time sitting here or in the park and looking at the sky, I see us either sleeping is good, no problem.
2: Ale místo toho, abyste teda seděli, ještě se podívali na oblohu, tak na ten čas spaní je dobré, nemám problém, vyspěte se.
1: But then I'm sitting in my room and then I hear someone here gossiping about something and then there and then someone on the phone and some here and someone there.
2: Ale sedím ve svém pokoji, slyším, jak tady dva někoho pomlouvají, tamhle ten někomu volá na telefonu a tak dále.
1: It's so funny for observing myself.
2: Je to legrační, když pozoruju sám sebe.
1: Complaining about overuse of phones.
2: Stěžuju si na to, že příliš používáme telefony.
1: But after Himalaya I made a change, so after I made a change, I can tell as much as I can.
2: Ale po Himalajích jsem to změnil, takže teď už vám to můžu říkat. že byste neměli příliš používat telefony.
1: Because otherwise you would say, look at yourself, you are all the time on your phone.
2: A jinak byste mohli říct, ale podívej se sám na sebe, ty jsi pořád na telefonu.
1: Now you can't because I don't even wear pockets, so I can't even hold my phones by myself anymore.
2: Ale teď nemůžete, protože teď nemám ani žádné kapsy, tak bych ten telefon neměl nikam dát.
1: Problem solved.
2: Problém vyřešen.
1: No stitched phones, no pockets, no phones, nothing to worry about.
2: Šaty, které nemají stehy, tak tam není přišitá kapsa, tak nemůžu mít telefon, tak se nemusím starat o telefon.
1: Meta glasses, but they are intentional. They only go on when I want. Also, not to have our hands busy in something else. It records directly.
2: A ty meta brýle, že oni nahrávají přímo, takže nemusíme se zabývat rukama jim.
1: So the point which I'm trying to make is that we need to exclude, at least at this tricky time, at least when I was in the Himalayas, now I'm back on phones, but at least not 7 hours, now I'm maybe 1 hour or 1.5 hour on my phone.
2: A tak stejně jako v těch Himalajích, tak teď dokud jsme ve střílkách, tak zkusme to omezit tak, abychom nebyli těch 7 hodin na telefonu, ale třeba jenom hodinu.
1: So at least when we're in Strilky, let's try to reduce to the minimum only for our work purposes or whatever, let's try to skip the rest.
2: A tak dokud jsme ve střikách, zkusme to omezit jenom, co potřebuje opravdu kvůli práci, zkusme vynechat všechny ten zbytek.
1: You are here.
2: A vy jste tady.
1: You are exactly where you need to be.
2: Jste přesně tam, kde potřebujete být.
1: Gurudev is exactly where he needs to be in your hearts.
2: Gurudev je přesně tam, kde on potřebuje být a to je ve vašem srdci.
1: Now let's just focus forward.
2: A tak jenom se na to soustřeďme.
1: Let's forward, go forward towards the direction which our inner purity, inner pure heart is longing for.
2: Pojďme vyjít tím směrem, po kterém touží naše vnitřní čisté srdce.
1: Nowadays when there is something happening.
2: Přijměte si, když se něco děje.
1: I love how, especially in India, we are experts in this.
2: A zvlášť v Indii na tohle jsme odborníci.
1: Unfortunate situation, accident happens.
2: Nějaká nehoda, nešťastná situace se stane.
1: Instead of us going to help that individual who is in that accident.
2: Místo aby jsme šli a přímo pomohli tomu, komu se stala ta nehoda.
1: Our first reaction is to pull out our phone and restart recording.
2: Naše první reakce vytáhnout telefon a začít to natáčet.
1: We talk about photographic memories.
2: Mluvíme o fotografických.
1: We watch in movies that people have photographic memories.
2: O tom, že někdo má fotografickou paměť, ve filmech to často bývá, že někdo má fotografickou paměť.
1: How many of you watched the movie Lucy?
2: Kolik z vás jste viděli film Lucy?
1: Only? Okay. So in that it shows the real capacity. I don't know how real it is because this world is illusion, then the movies are surely illusion.
2: A tam se ukazuje a kapacitně nevím, jestli je to skutečné, protože celý svět je iluze, tak ty filmy o něm jsou ještě větší iluze, ale i tak.
1: It shows how our mind can get to the capacity which is achievable, not by that drugs which is shown in the movie, but instead of that, imagine that that drugs is spirituality for us.
2: A tam ukazuje vlastně, jakou kapacitu má lidská mysl v tom filmu, to je s nějakým pomocí nějakých léků, ale pro nás to je duchovnost.
1: And whatever we see in the movies, if you can jump 1 meter, the movie will show the actor jumping 10 meters.
2: A ve filmech je to tak, že vy dokážete skočit metr a ve filmu to ukazují, že dokáže ten herec skočit 10 metrů.
1: So if the movie showed us that we can get up to 100%, I believe we can at least get up to 50% from the 2% which we use.
2: A tak v tom filmu se ukazuje, že ona dosáhla 100% použití mysli, ale tak pro nás to znamená z těch 2% se dostat třeba na 50.
1: But it's all stuck on awareness.
2: Ale všechno je to o tom uvědomit si to,
1: awareness of action,
2: být bdělý, uvědomovat si

0: Awareness of speech.
1: Uvědomovat si, prožívat své činy, svá slova.
0: Awareness of consciousness.
1: Být si vědomí.
0: Close your eyes.
1: Zavřete oči.
0: Let's invoke the Devi Saraswati.
1: Pojďme přivolat Devi Saraswati.
0: Why do we invoke the god or goddesses before beginning something?
1: Proč se dovoláváme božstev, než něco začínáme?
0: Because the blessings and the kripa should be there upon them.
1: Protože s nimi přichází to požehnání, ta kripa.
0: And as we believe that Saraswati Mata is the mother of wisdom, is the goddess of wisdom.
1: A protože věříme, že Saraswati Má je bohyní moudrosti,
0: we will invoke her.
1: Tak budeme se dovolávat, vzývat ji.
0: Close your eyes.
1: Zavřete oči.
0: Bring your awareness and consciousness in the middle of the center of the heart.
1: Své uvědomění, své vědomí ní směřujte do středu svého srdce.
0: And that divine motherly love.
1: A tu božskou mateřskou lásku.
0: That divine motherly kindness and compassion.
1: Ten soucit a laskavost, mateřský soucit.
0: That pure consciousness.
1: To čisté vědomí.
0: We invoke her to come and reside within us.
1: Voláme ji, aby přišla k nám a přebývala v nás.
0: Not only for now.
1: Nejenom pro tuto chvíli.
0: But forever.
1: Ale navždycky.
0: May she be on our tongue, on our throat and in our pure heart.
1: Kéž je na našem jazyku, kéž je v našem hrdle, kéž je v našem čistém srdci.
0: May whatever we say be full of intention and clarity and awareness.
1: Kéž cokoliv, co říkáme, je záměrné, čisté a vědomé.
0: Whatever we say may be the words of her.
1: Kéž cokoliv vyslovíme, ať jsou její slova.
0: Shuklam Brahma Vichara Saradhavala Madhyam Jagad Vyapinim Virna Pustaka Dharinim Abhayadam Jaryam Dasham Saram Hastai Spatika Malikam Vidadatim Padmasane Sansitam Vandetam Parameshwarim Bhagavatim Buddhim Pradam Sharadam. Sharada is another name for Ma Saraswati.
1: Sharada je další jméno Má Saraswati.
0: Jagadamba is another name of Saraswati.
1: Jagadamba je další její jméno.
0: And it doesn't matter if we are male or female.
1: Ať už jsme muži nebo ženy.
0: That divinity, that divine power is inside all of us.
1: Ta božská síla, to božství je uvnitř každého z nás.
0: You may notice that in certain times we turn or our feminine energy which is inside of us starts or activates.
1: Všimnete si, že někdy se více vztahujeme k té ženské energii, která je u nás.
0: The mother can be very caring and very loving, but when that Kali, when that Rudra roop, when that Bhagavati awakes within her, then she is the most strong woman in the world.
1: Matka je velice jemná, ale když se projeví ten aspekt Kali, Bhagavati, tak je to ta největší síla.
0: We can put water, crystal clear, pure water. Sorry, you can open your eyes, by the way.
1: Můžete už otevřít oči.
0: I mean, you can keep them closed if you want.
1: Jestli chcete, můžete mít zavřené.
0: If we put pure, crystal clear water.
1: Když dáme čistou křišťálově čistou vodu.
0: But it's put in a dirty cup.
1: Ale dáte ji do špinavého hrnečku.
0: Then what happens to that water?
1: Co se stane s tou vodou?
0: What?
1: It becomes dirty.
0: Again, reminding you, it's an interactive satsang.
1: Zase
0: you can
1: chci
0: talk,
1: vám připomenout, je to rozhovor, není to vaše, nebuďte potichu.
0: It gets also dirty. Why?
1: I ta voda se zašpiní. Proč?
0: Because the vessel, the glass was dirty.
1: Protože ta sklenička, ta

0: Nádoba byla špinavá.
1: That's why inner purity, inner clarity is important.
0: Proto ta vnitřní jasnost, vnitřní čistota je důležitá.
1: Otherwise Gurudev can pour in all the wisdom he has.
0: Protože jinak do nás může Gurudev nalít všechnu moudrost, kterou má.
1: But our heart misses compassion.
0: Ale v našem srdci chybí soucit.
1: Our heart does not know how to love.
0: Naše srdce neví, jak milovat.
1: Our heart is full of jealousy, ego, envy.
0: Naše srdce je plné žárlivosti, ega a závisti.
1: All the children who are leaving, please come for prasad before you leave.
0: Děti, než odejdete, tak si přijďte pro prasad.
1: Sorry again, we made it late.
0: Zase jsme to protáhli, omlouvám se.
1: I got a suggestion that we should have prayer a little bit earlier and then maybe talk afterwards.
0: Měl jsem návrh, že by byla nejdřív modlitba dříve a potom teprve přednáška.
1: So maybe from tomorrow.
0: Tak možná od zítra.
1: Today they are talking from inside, so let them talk.
0: Tak teďka to přichází zevnitř ty slova, tak.
1: These are some rare days where I don't mind sitting long.
0: To jsou ty vzácné, kdy mi nevadí tady sedět déle.
1: So until and unless our inner vessel, inner glass is not clean.
0: Tak dokud ta naše vnitřní nádoba, vnitřní sklenice není čistá.
1: All the world's knowledge can pour into us, but it will still remain dirty.
0: Ať už kolik slov do nás kdo naleje, tak pořád to zůstane zakalené, špinavé.
1: In today's world, in today's Kali Yuga,
0: v dnešním světě, v dnešní Kali Yuze,
1: quality is much more important than quantity.
0: Ta kvalita je daleko důležitější než kvantita množství.
1: Because how much quantity of information are we intaking in our day-to-day life?
0: Každou chvíli života, kolik informací, jaké množství informací je kolem nás v našem denním životě.
1: We watch denim živote yoga in technically even that's Deutsch yoga in
0: yoga v denním životě.
1: Denim život.
0: Tak kolik toho přes den vidíme?
1: Hundred of messages we read throughout the day.
0: Přes den přečteme stovky zpráv.
1: Hundred of videos we scroll through social media.
0: Na sociálních sítích projedeme stovky videí.
1: Everything is so accessible, we don't have any more newspapers, we open our phone and we get fake news on Instagram.
0: Všechno máme tak při ruce, že už ani nekupujeme noviny, stačí otevřít telefon a všechny ty falešné zprávy máme na Instagramu.
1: We become Brahmagyani from the tutorials.
0: A jsme brahmagyáni skrze ta návodná videa.
1: In the same way as we experiment astral travel on YouTube.
0: A stejně tak můžete vyzkoušet astrální cestování na YouTube.
1: Close your eyes.
0: Zavřete oči.
1: Imagine your body is going out.
0: Představte the soul is going si, out. Že vaše duše opouští vaše tělo.
1: If your astral self is gone out of the body, then which self is listening to the YouTube tutorial?
0: No, a když vaše já teda opustilo to tělo, tak co, které to já poslouchá ten návod z toho YouTube?
1: And what if you're listening to the tutorial, you go out?
0: A teď posloucháte ten tutoriál, ten návod a v někam odejdete teda?
1: But the physical self doesn't know how to communicate with the astral self and you did not watch the complete tutorial because you're going with the flow.
0: A vy teď to vaše fyzické tělo nemůže poslouchat, se nedoposlouchali konec toho návodu, protože vy jste někde jinde.
1: And you get lost somewhere else.
0: A někde se tam někde jinde se ztratíte.
1: Or maybe the tutorial is in English.
0: A nebo možná ten návod je v angličtině.
1: But your astral self does not know English, it only knows česky.
0: Ale vaše astrální já neumí anglicky, to umí jenom česky.
1: Then?
0: Co potom?
1: You are lost.
0: Jste ztraceni.
1: That's why let's try not to rely on all these informations and these quantity of what do I give a nice word to it? All this
0: tak bychom neměli
1: material, which we intake from the web.
0: Spoléhat je na to množství těch informací a těch, řekněme, materiálů, které najdeme na webu.
1: And let's believe and follow the one who actually climbed that mountain, not
0: Věřme a následujme opravdu toho, kdo už na tu horu vylezl.
1: Because Google Maps is in special

0: In India, we experienced it. We were going, I think, to Kumbh Mela or somewhere.
1: A nejenom Google mapám. A v Indii my to známe, když jsme jeli na Kumbh Melu podle Google map.
0: It was night.
1: Byla noc.
0: Thundering.
1: Hřmělo.
0: I'm joking, this I made up to make it more intense.
1: Ne, já mám si legraci, to jsem nám přidal, aby to bylo napínavější.
0: It was day.
1: Bylo to ve dne.
0: And we were driving on the road.
1: A jeli jsme po silnici.
0: And Google Maps says.
1: A Google mapy říkají.
0: 200 meters straight, turn right.
1: 200 metrů rovně, zahni doprava.
0: And go straight.
1: A pak pokračuj rovně.
0: 200 meters, we go right.
1: 200 metrů a doprava.
0: There's a newly constructed bridge.
1: A tam je nově postavený most.
0: Guess what?
1: A představ se si co?
0: The bridge is only half built.
1: Jen ten most je jenom postavený z půlky.
0: So it was good that we were not driving in good speed.
1: Tak bylo dobře, že jsme nejeli tak moc rychle.
0: Otherwise my number plate of the car would be reality. Go Moksha.
1: A jinak bych měl tu značku na autě, jedem do Mokši.
0: That's why I got that number plate.
1: Proto mám tu značku takovou.
0: To remind myself.
1: Abych si připomněl.
0: End goal is Moksha.
1: Ten cíl, jediným cílem Moksha.
0: Go Moksha.
1: Jdi k Mokše.
0: So that's why we should not trust Google Maps, but I think the person who has driven that route or who has climbed that mountain knows more than that Google Maps.
1: A neměli bychom proto věřit jen těm Google mapám, ale spíš člověku, který už tu cestu prošel, který už na tu horu vylezl.
0: So instead of trying to understand all the Vedas and all the knowledge in the Puranas and all these things,
1: a tak než abychom se snažili porozumět všem védám, všemu vědění v Puránách a v tyhle věci.
0: What do we do?
1: Co děláme?
0: Guru charano me ar-

0: की जय। महामंडलेश्वर जी स्वामी आतरपुरी जी महाराज की जय।
1: The time is going pretty fast.
2: Čas plyne docela rychle.
1: So today we will talk about the last one, about the swan.
2: A dneska teda si zmíníme ještě poslední o labuti.
1: And maybe we'll continue next time with then the vina.
2: A příště budeme pokračovat, co je to vína.
1: The lotus.
2: Lotos.
1: That's it what I have for now.
2: To je to, co mám pro dnešek.
1: And then after that we have chapter 3.
2: A pak máme kapitolu 3.
1: Then we have chapter 4.
2: A kapitolu 4.
1: That's it till where I thought of.
2: To, o to, co jsem zatím promyslel.
1: Swan.
2: Takže labuť.
1: Hans.
2: Hans.
1: Not Paramhans, but Hans.
2: Ne Paramhans, ale Hans.
1: So what does Hans represent to you?
2: Co představuje pro vás Hans?
1: Eh? What did he say? Hey, even joking, whatever. What?
3: Hans is German.
1: What? Okay, except the German name, what does it
2: kromě
1: mean?
2: Kromě německého jména, co to znamená?
1: Huh? Beauty.
2: Krása.
1: Pure love, soul.
2: Čistá láska.
1: Anything else?
2: Něco dalšího.
1: But what does the swan do? What is it? What is its
2: dělá labuť?
1: Main? Huh? Collect pearls and.
2: Sbírá perly.
1: Huh? Okay.
2: Pluje po vodě.
1: You are close. Something to do with water. No, sorry. Exactly.
2: Dokáže rozdělit mléko a vodu, přesně.
1: You see, you know the answers of everything.
2: Víš, ty odpovědi všechny znáte.
1: Just need to dig deeper and you will find them. I don't need to give such
2: hlouběji, jít hlouběji a nemusíte ani to slyšet na satsangu.
1: But still we will forget it till the next summer, so I will
2: a
1: say.
2: A my to na příští rok, do příštího leta stejně zapomeneme, tak si to řekněme.
1: The main quality which we can learn from the swan is discriminating between milk and water.
2: To, co se můžeme učit od labuti, je rozlišit mléko a vodu.
1: We see some loved ones or someone, anyone's message on our phone.
2: Vidíme nějakou zprávu od někoho, kdo je nám milý, na našem telefonu.
1: This one does not apply on me.
2: To se netýká mě.
1: Because the only complaint which the whole world has for me.
2: Protože jediná stížnost, který všichni na světě proti mě mají,
1: I do not respond to messages.
2: Že neodpovídám na zprávy.
1: Sorry, but I have more than 1900 unread messages and I admitted that I'm bad at replying.
2: Omlouvám se, mám tam 1900 nepřečtených zpráv a opravdu nejde mi to odpovídání.
1: So for those of you who have my number, easier is just to call me.
2: A tak vy, kdo máte číslo, tak je lepší mi zavolat.
1: And for those of you who don't have,
2: a vy, kdo nemáte číslo,
1: very good, more peace for me.
2: Tak je to taky dobře, aspoň mám klid.
1: But still we set up a complete system. There is one official number which will be picked up by anyone who is somewhere.
2: Ale my jsme to dali,
1: you
2: jsme tomu systém. Nemusíte
1: mi
2: volat teď. Máme oficiální číslo, kde vždycky bude nějaká služba, která ho bude zvedat. A myslím, že to byl špatný nápad o tom mluvit.
1: But there is one official number which is now
2: oficiální číslo
1: in India for any organizational matters Indy, in India.
2: Všechny ty organizační záležitosti v Indii.
1: There's office emails and personal emails and
2: jsou
1: yeah,
2: tam
1: so.
2: Nějaký ten organizační oficiální email a tak dále.
1: Easiest is just come here and talk to me.
2: Lepší přijet sem a promluvit si.
1: But okay, the point which I'm trying to make is when someone gets any message.
2: No, ale tak o co nám tady jde, když dostanete nějakou zprávu?
1: We immediately get so excited, we jump and we check our phone.
2: Tak okamžitě nás to tak nadchne, že vyskočíme a kontrolujeme, čteme to na tom telefonu.
1: But the problem with that is.
2: Ale problém v tom je.
1: This I experienced.
2: Tohle já zažívám.
1: After you pick up the phone for replying.
2: Když si vezmete telefon, abyste odpověděli,
1: we end up spending 30-40 minutes on totally something else.
2: Nakonec strávíme 30-40 minut na něčem úplně jiném.

0: Agree? Yes. Many of us. I think all of us will agree, but
1: myslím, že
0: half of us
1: jsme to
0: will
1: zažili
0: admit.
1: A někdo to i přizná.
0: So, after that 30-40 minutes we come back and we think, "Oh, why did I pick up my phone?"
1: A tak potom po těch 30-40 minutách, co tam tak různě plujeme, tak si říkáme, proč vlastně jsem si ten telefon vzal?
0: Then we think, "Oh, okay, swan."
1: A pak říká, aha, ta labuť.
0: We discriminate between milk and water.
1: Musíme rozlišit, rozdělit mléko a vodu.
0: Not every thought needs our reaction.
1: Ne každá myšlenka potřebuje naší reakci.
0: Not everything that we see or hear, not everything that we see needs our thought, not everything that we think needs our actions.
1: Ne všechno, co vidíme, nemusíme nad vším, co vidíme, hned přemýšlet a ne každá myšlenka a musí vyvolat nějaký čin, akci.
0: We may see 100 billion things in the day with our eyes.
1: Svýma očima za den vidíme stovky milionů věcí.
0: But we only capture or we only remember those which are truly important to our hearts.
1: Ale zapamatujme si, schovejme si v sobě jen ty, které jsou důležité pro naše srdce.
0: But be more aware of that thoughts, of that visions, if they really deserve our time and energy to be thought about.
1: Buďte si vědomí a dávejte tu energii jen těm myšlenkám, které jsou toho hodny.
0: If your answer is yes,
1: pokud odpovíte, že ano,
0: then question is, does that thought need our action?
1: No a potom, když teda máte takovou myšlenku, která je hodna toho, abyste se jí zabývali, další otázka je natolik nosná, abych kvůli ní něco měl dělat?
0: If the answer is yes, then question, does my actions harm or gives good to others?
1: A pokud ano, tak další otázka pro mě je, s tím svým činem, co teď udělám, pomůžu tím, je to pro dobro někoho, nebo tím někomu ublížím.
0: That discrimination is that swan of Sarasvati.
1: A tohle to rozlišování, to je ta labuť, kterou má Sarasvati.
0: That is Viveka.
1: To je Viveka.
0: And the rest, the Veena and the Lotus, we will cover
1: some
0: other day.
1: Lotus, k tomu se dostaneme příště.
0: Tomorrow I would request all the sannyasis in the morning to figure out amongst each other. All of you can speak, one of you can speak, two of you can speak.
1: Zítra dopoledne bych poprosil naše sannyasiny, aby se postarali o domluvili se, jestli budou mluvit všichni, jeden z nich nebo dva.
0: I have some work, so in the morning I will be not in Strelky for the morning lecture.
1: Takže já mám nějakou práci, tak během dopolední přednášky nebudu ve Střílkách.
0: But late afternoon I will be back.
1: Ale pozdě odpoledne se vrátím.
0: So I'll see you again in the evening.
1: Takže se uvidíme večer.
0: But the satsang still continues.
1: Ale satsang bude pokračovat.
0: Paramhans is here.
1: Paramhans je tady.
0: Hans is all here.
1: A Hans, všichni jsou tady taky.
0: Bas, so
1: to stačí.
0: You all hold that wisdom.
1: Vy držíte v sobě tu moudrost.
0: Sharing is caring.
1: A to, že se o ní podělíte, tím projevíte zájem.
0: So don't dust all those knowledge, that wisdom inside of your mind.
1: A tak oprašte všechno to vědění, které máte ve svých myslích.
0: Let it go.
1: A nechte ho plynout.
0: Let it go for the good.
1: Nechte ho plynout k dobrému.
0: So let's help each other. That's what the community does. That's what a family does.
1: Pomáhejme si navzájem. To, co to dělá komunitu, společenství, to dělá rodinu.
0: Shares wisdom.
1: Sdílejte moudrost.
0: Shares knowledge.
1: Sdílejte vědění.
0: Shares experiences.
1: Sdílejte zkušenosti.
0: Because you never know what impact does your words make to someone.
1: Protože nikdy nevíte, jak slovy můžete druhého ovlivnit.
0: And maybe your experience which you are sharing.
1: Možná ta zkušenost, zážitek, o který se podělíte.
0: Maybe that wisdom which you are sharing.
1: Možná ta moudrost, o kterou se podělíte.
0: Can inspire or change something in someone's mind.
1: Může někoho inspirovat a někomu přinést nové myšlenky.
0: We are not gods, we are humans.
1: Nejsme bozy, jsme lidé.
0: So we all learn from each other.
1: A učíme se od sebe navzájem.
0: So as one beautiful family.
1: Jako jedna krásná rodina.
0: Without feeling shy about they are listening, who is watching. Those who are sitting here is our family and those who are watching there is also our family.
1: Nemusíme se stydět, bát se, kdo to uslyší, neuslyší, kdo sedí tady, to je naše rodina. A ti, kdo poslouchají,

0: tam jsou také naše rodina.
1: And those who are watching just for curiosity, they will become our family.
0: A ti, kdo se koukají jenom ze zvědavosti, ti se stanou naší rodinou. Ti se stanou naší rodinou.
1: So what is there to be afraid, ashamed about?
0: Tak čeho se, za co se stydět, čeho se bát?
1: There's, eh? Exactly. Go all in one, one and all.
0: Tak jeden ve všem a vše v jednom.
1: So let's all be there for each other.
0: Tak buďme tady jeden pro druhého.
1: Let's all share that wisdom.
0: A sdílejme tu moudrost.
1: So it doesn't need to be sannyasis.
0: Nemusí to být sannyasini.
1: Priority goes to them.
0: Ne, oni mají přednost.
1: Because they are living in this fire.
0: Protože oni žijí v tomto ohni.
1: But still, if
0: ale i tak,
1: any of you have the
0: pokud někdo z vás má icha, přání,
1: the wish to share,
0: něco sdílet,
1: please let them know, they will be more than happy to let you speak first.
0: Prosím, dejte jim vědět, oni budou určitě šťastní, když budete mluvit vy.
1: I know none of you will come.
0: Já vím, že nikdo nepřijdete.
1: But then when I come, then I pick you randomly and you still have to talk.
0: So. Ale když se pak vrátím, tak vás stejně náhodně vyberu, tak stejně budete muset mluvit.
1: So either you choose yourselves.
0: A tak si vyberte sami.
1: Or one day I choose you.
0: A nebo jednoho dne vyberu já vás.
1: Let's see where this takes us.
0: Uvidíme, kam nás to dovede.
1: Now I think they have something beautiful to sing and share.
0: Teď myslím, tady mají něco krásného.
1: And they even
0: podělit.
1: Did effort.
0: A oni si vzali to úsilí.
1: Dreda nischaj, icha shakti. They had that wish.
0: Měli to přání.
1: To do something for a good cause.
0: Něco pro dobro, udělat pro dobrou věc.
1: So they were drawing. You would call it drawing, or what do you want to call it?
0: A tak co?
1: Huh? Painting, drawing.
0: Malovali, něco namalovali.
1: Sketching. A beautiful mantra.
0: Krásnou mantru.
1: Which will be for one of you.
0: Která bude pro někoho z vás.
1: Or maybe thinking about the community, the ashram itself or the center thinks, okay, I don't want it at my home, I want it at our center.
0: A ne pro váš jenom domov, ale třeba pro váš ashram, pro vaše jogové centrum.
1: Then that painting can be for that ashram, that center.
0: A tak ten obraz může jít do toho centra.
1: It's not our way of functioning.
0: Není to takhle my takhle nefungujeme.
1: We don't usually do auctions.
0: My neděláme aukce.
1: But it was a brilliant idea by them.
0: Ale bylo to jejich nápad.
1: And if we don't do mistakes, we won't know the results of the mistakes.
0: A když neuděláme chybu, tak ani nebudeme vědět, kam ty chyby vedou.
1: And the funds which will be raised from the auction.
0: A to, co vyzbíráme skrze tu aukci,
1: will be for the collection for your new home in Kumbhmela next year.
0: Bude přispět na to uspořádání Kumbhmely příští rok.
1: So if I need to build something for all of us.
0: Kdybych tam potřeboval něco pro nás, pro všechny postavit.
1: It needs also something.
0: To taky něco stojí.
1: So that something comes from here.
0: A tak to začne tady tím.
1: Efforts of the children.
0: Je to úsilí dětí.
1: Devotion and determination
0: oddanost,
1: of the parents and the teachers.
0: Oddanost a rozhodnutí těch učitelů, úsilí těch učitelů a rodičů.
1: But all the credit goes to them.
0: Ale všechno je to díky nim.
1: And who was presenting it? No, I mean,

0: Naranpuri, where are you? Oh, it will be tomorrow. In India, we have a saying, Kal kare so aaj kare so ab. So what you are supposed to do tomorrow, you do today. What you are supposed to do today, you do now.
1: V Indii říkáme, to, co chceš udělat zítra, udělej dnes, to, co chceš udělat dnes, udělej teď.
0: And me learning from the best how to stir the pot.
1: A já jsem se naučil to nejlepšího, jak tím promíchat v tom hrnci.
0: We bring a twist in their beautiful plan.
1: Tak jsme trošičku ten jejich krásný plán trošičku pozměnili.
0: Because I always say, let's be in the moment.
1: Jak vždycky říkám, buďme v přítomném okamžiku.
0: But who knows, maybe no one gets it today, maybe it still continues tomorrow as they wished.
1: Ale oni si přáli, by to bylo až zítra ta aukce, ale možná, že když to dneska nikdo nezíská, tak to bude zítra pokračovat.
0: So, come. First day.

0: And the translation?
1: Překlad.
2: Om Param Atma, may you protect both of us.
0: Oh, I thought they didn't prepare the translation. That's why I was trying to put them on the spot, but they're better. Okay, continue.
1: Myslel jsem, že nemají připravené.
2: May you protect both of us, guru and disciple, and care for us.
1: O Paramatma, prosím, kéž ochraňuješ mě i mistra, kéž jdeme stejnou cestou.
2: May we both get the power so that our way ends in perfect wisdom.
1: Kéž dostaneme sílu, aby naše cesta vedla k dokonalé moudrosti.
3: Protect us so we don't separate, but stay lifelong connected in love and go the path together.
1: Ochraňuj nás, abychom se nerozdělili, ale po celý život kráčeli po stejné cestě.
2: O Paramatma, free us from fighting and disturbances.
1: O Paramatma, osvoboď nás od toho, co nás ruší a od bojů.
2: Om, peace, peace, peace.
1: Om, mír, mír, mír.
0: Yeah, they can still think over now. You just started, and we will see where it goes. I will enjoy the show. Or maybe we will leave it till the highest where it goes, and then we see where it continues tomorrow. Maybe there's someone online who also wants.
1: A tak možná to necháme, kam ten největší nabídka dospěje dneska. Ještě to necháme třeba online, někdo přihodí.
0: And I would also like they.
1: Takže tihle tři, tyhle tři.
0: So let's see something, all you children and parents and teachers and whatever. Figure out something which would be useful and nice for the children and the youth to have. And 15% or 20% of whatever is going to come, we will buy something for them.
1: A tak vymysleme něco užitečného, co by se hodilo pro děti a učitele pro tu skupinu a 15% z toho, co získáme, půjde na tohleto pro ně.
0: So children think hard.
1: Tak děti, vymyslete něco dobrého, co byste potřebovali.
0: It's a bribe to get you.
1: Je to úplatek, jak vás získat.
4: Hari Om, dear brothers and sisters.
1: Hari Om, drazí bratři a sestry.
4: As you have seen, the children and the youth made a very beautiful mantra in this frame.
1: Mládež a děti do tohohle rámu udělali krásnou mantru.
4: And the purpose of this auction is to get the highest prize from one of you.
1: A účelem této akce je získat nejvyšší nabídku cenu od jednoho z vás.
4: Who would like to buy this beautiful picture with the mantra?
1: Který by si tento krásný obraz tou mantrou chtěl koupit.
4: And hang it in their homes or
1: pověsit si ho třeba doma.
4: It can be donated to yoga center maybe.
1: A nebo můžete ho darovat do yoga centra.
4: And you can also buy it as yoga center as a group.
1: Nebo ho můžete koupit si přímo jako yoga centrum pro sebe.
4: It was really a group effort from the youth and they've been working on it the whole week.
1: Bylo to opravdu skupinové úsilí od celé skupiny mládeže, pracovali na tom celý týden.
4: And Avatar Puriji was also instructing them how to write correctly the individual letters.
0: I was just correcting the Hindi, that's it.
1: Avatar Puriji taky dával instrukce, jak to správně napsat, a Avatar Puriji jenom opravoval tu hinštinu.
4: So, I was instructed that the frame of the picture costed 50 euros.
0: And this does not come from me, that's all them.
1: A tohle není ode mě, ale řekli mi, že jenom ten rám toho obrazu stál 50 euro.
4: Well, it would be quite lame to start at 50 euros.
1: Tak to by bylo ubohé začít na 50.
4: So let's start at 100 euros.
1: Tak začněme na 100 euro.
4: So is there anyone of you Who would like to pay 100 euros for this beautiful, beautiful framed mantra?
1: Je tady někdo, kdo by chtěl zaplatit 100 euro za tuto krásnou zarámovanou mantru. V Indii máme rčení.
0: Tera tujhko arpan kya lage mera? So whatever you gave us, I give you back.
1: Cokoliv mi dáte, to vám vrátím.
0: So anything that we get is from you.
1: Tak cokoliv, co dostaneme, je od vás.
0: So I started 101.
1: Tak já začínám 101.
4: So 101, is there anyone who would go higher than 101?
1: Tak máme tady někoho, kdo půjde výš.
0: Klagenfurt went 108.
4: 108.
1: Dáme tady 108.
4: How much? 120 to Salzburg.
1: 120 Salzburg pro Salzburg.
4: And
0: you see, this is a good progress. We don't anymore name who is saying. We are saying which yoga center is saying.
1: A tak
0: nemá říkat
1: kdo, ale do jakého yoga centra to půjde. To se sjednocujeme.
4: 150 also Salzburg.
1: 150 také pro Salzburg.
0: Because the Salzburg kids were making it, so I see a lot of support.
1: Protože dělají to děti ze Salzburgu, jak vidím, že o to tam je zájem.
0: But they were also helped by Czech and other kids.
1: Ale pomáhali jim i děti z Čech.
0: Czechoslovak. Czech.
4: So we have 150 euros.
1: Tak máme 150 euro.
4: Just to remind you that the money will go part for children equipment.
1: Chci vám připomenout, že část těch peněz půjde teda na něco pro děti, věci pro děti, jak řekl Avatar Puriji.
4: 170.
1: Tak 170.
4: Z Vídně.
1: Do Vídně. 170 z Vídně.
4: 180.
1: Tak 180.
0: Anyone except Austrians?
1: Kromě Rakouska.
4: 200.
1: Tak 200.
4: From? Třinec.
1: 200 euro z Třince.
4: Czech people are becoming awake.
1: Češi se probouzejí.
4: So 200 euros to Třinec.
1: Takže 200 euro pro Třinec.
0: Hungary, anyone?
1: Z Maďarska někdo?
0: Someone who sits in the corner.
1: Někdo,
0: in the
1: kdo
0: back
1: tam
0: corners.
1: Sedí v rohu vzadu.
4: 220
1: Niranjan, Maďarsko.
4: 220. That's not a very yogic number, is it?
1: To není moc jogové číslo.
0: So, Niranjan, or sorry, Hungary 251.
1: Takže Maďarsko 251.
4: Is there anyone daring to go higher than 251?
1: Odváží se někdo jít ještě výš než 251?
4: 280.
1: 280.
4: And we are back to Salzburg.
1: A jsme zpátky v Salzburgu.
0: Again.
4: 300 from Trinec.
1: Tak ze Třince 300.
4: Now we have a very nice duel.
1: Tak teď tady máme takový duel.
0: Maybe someone from Serbia/Canada.
1: A někdo možná ze Srbska nebo Kanady.
0: Maybe this is supposed to go all the way around the world.
1: Možná, že to má putovat přes celý svět.
4: The latest price was 300.
1: Takže don't worry,
0: someone will overpass you. So.
1: Někdo tě ještě přesází.
0: Just go with it.
1: Tak se si
4: I think 333, which is very nice yogic number. Okay.
1: 333. Máme 333.
4: To Canada.
1: Z Kanady.
0: Let's go back to Hungary.
1: A půjdeme zpátky do Maďarska.
4: How much? How much?
1: Nevím, jaké je to jogové číslo.
0: I mean, I would choose before I choose.
1: A tak já bych si vybral bej tebou, než ti vybere Avatar Puri.
4: $351.
1: Takže 351.
4: $351.
0: Saved.
1: Zachráněný.
4: Anyone going higher?
1: Ještě někdo?
4: 400 from Trinec again.
1: A je, 400 euro do Třince.
4: They really need to decorate their yoga center, I see.
1: Opravdu potřebují něco na výzdobu yoga centra.
0: Maybe someone from the Netherlands?
1: A možná někdo z Nizozemí.
4: 420
1: pro Nizozemí.
0: Now I learned one thing, the Marwari genes.
1: A teď jsem ty marvarské geny,
0: which Gurudev had.
1: Které má Gurudev.
0: Somewhat I have.
1: Tak něco je i ve mně asi.
0: Marwaris and Gujaratis are known to be the experts in business.
1: Protože Marwari a Gujarati to jsou expertní, to jsou profesionální obchodníci.
0: I mean, innerly I'm European because I was brought up by you guys.
1: Vnitřně jsem Evropan, protože jsem vyrostl tady.
0: But still inside the genes and the blood and the body still.
1: Ale v té krvi pořád to tam je něco.
0: So even though my mentality is European, but still.
1: Když mám evropskou mentalitu, tak pořád něco někde ve mně je.
0: Indian has to come out.
1: To indického něco ve mně ještě tak je.
0: So we were at what, 400?
1: Kolik jsme byli?
4: 400.
1: Na 420.
0: Where's Sweden gone?
1: A kde zmizelo Švédsko?
0: Oh yeah, over there in the back.
1: Aha, oni jsou tam vzadu.
0: Anything from Sweden?
1: Co, něco ze Švédska?
4: 450.
0: 450. Let's go.
4: Well.
0: I mean, you really want me to name you guys or?
1: A tak vás opravdu mám vyvolávat?
4: I think like going to Sweden with the frame is too far, no? Someone could pick it up a little bit closer.
1: Tak možná, aby si to vezli až do Švédska, to je daleko, tak možná někdo, kdo to má blíž, že by si to vzal.
4: 450
1: poprvé.
4: Yes.
0: No, Slovin.
4: 470 to Salzburg.
1: 470 do zpátky do Salzburgu.
0: No Balkans.
1: Žádný, nikdo z Balkánu?
0: Where are my Balkans gone?
1: Kde jsou moji Baktové?
4: So 400, how much was it?
0: 70.
4: 70.
1: 470 poprvé.
4: Anybody?
1: Někdo další?
4: 500 back to Třinec.
1: A 500 zpátky do Třince.
0: Okay, so now let's pause it at 501 for tonight and we will continue tomorrow.
1: Tak to na 500 teď přerušíme pro večer a zítra budeme pokračovat.
0: How long are you kids here? 3 weeks, no?
1: Jak dlouho jste tady děti? 3 týdny.
0: So we have 3 weeks.
1: Máme 3 týdny.
0: Take your peaceful time.
1: Tak si užijte svého klidného času.
4: What? I was just asking if they will make another one for the next week.
0: For the next what?
4: For the next week.
0: Oh yeah. Also good idea.
4: So we are at 501 and we'll continue tomorrow.
1: Takže thank jsme you. 500 poprvé a pokračujeme zítra.
0: Okay, but let's make it easier.
1: Ale usnadníme si to.
0: Today is what, Wednesday?
1: Dneska je středa.
0: Let's do it weekly.
1: Tak to budeme každý týden.
0: Okay, so normal traditional weeks are Monday to Monday, but Strilky is, I think, Friday to Friday.
1: Týdny jsou od pondělka do pondělka, a ve Strilkách to máme od pátku do pátku.
0: So Friday morning we will put the hammer.
1: Tak v pátek ráno to odklepneme.
0: All of you are most welcome. We have a very beautiful satsang in Vienna.
1: V pátek se všichni vítání, budeme mít krásný satsang ve Vídni.
0: Where Gurudev brought the divine light of Mahaprabhuji and began his
1: kam Gurudev
0: journey.

0: vynesl božské světlo Mahaprabhu Jiho a začal svoji cestu.
1: And in Mahaprabhu's ashram, that lamp has been lit for years and years.
0: A v Mahaprabhu ashramu ta lampa, to, ten plamen tam hoří roky a roky.
1: And Mahaprabhu's ashram, we will all go, have prayer.
0: Všichni tam půjdeme, budeme tam modlitbu.
1: One second, I will read the message what
0: ještě
1: we are doing.
0: Ještě okamžik přečtu přesně, jak to bude.
1: So 5 to 5:30 we have darshan and puja in Mahaprabhuji ashram.
0: Od 5 do 5:30 bude darshan a puja v Mahaprabhuji ashramu.
1: Mahaprabhuji ashram is Mahaprabhuji ashram. You're still stuck in Strilki because he's from Strilki. So Mahaprabhuji ashram is little bit small.
0: Mahaprabhuji ashram je trošku menší ve Vídni.
1: So I will be there till 6:45.
0: Já tam budu
1: no,
0: do
1: sorry. Till 6:15.
0: Já tam budu do 6:15.
1: So small batches will come up, have darshan, then go slowly to Guruji ashram.
0: A tak menší skupiny vždycky tam přijdete nahoru, dostanete darshan a pak půjdete do Gurujiho ashramu.
1: And then 6:30 I will Indian time.
0: Až 6:30 indického času.
1: No, Indian time, but with my modification, so 5-10 minutes up and down.
0: S mými úpravami tak plus minus 10 minut.
1: We will come to Guruji ashram.
0: Se sejdeme v Guruji ashramu.
1: And then we will continue the satsang in Guruji ashram.
0: A tam budeme pokračovat se satsangem Gurujiho ashramu.
1: And next what will happen, how will it flow, that we will see at that time.
0: A pak uvidíme, kam to poplyne dál.
1: Thinking about the community.
0: Přemýšlejme o tom společenství, o komunitě.
1: Those of you who paid here for the seminar.
0: Ti, kdo už máte tady zaplacený seminář tady.
1: And will be traveling to Vienna.
0: A pojedete do Vídně.
1: There will be nothing you can enjoy satsang, eat, whatever.
0: Už nemusíte znovu platit, můžete tam si užít satsang, dostanete najíst tam.
1: So those who are here, most welcome to come with.
0: A tak, kdo jste tady, tak jste vítáni se připojit k té cestě.
1: The anushtan ends at what time?
0: Anushtana končí v kolik?
1: Hey? Do you have afternoon session, no? But on Friday you don't have afternoon. Okay, so there's no anushtan.
0: Takže nebude ten pátek odpoledne nebude anushtana.
1: So sauna people you're happy?
0: Takže lidé ze sauny mají můžou
1: so
0: šťastní.
1: You can also come to Vienna?
0: Že můžete přijet také do Vídně.
1: If those who can't come or who don't have transportations and still staying here in Strilki.
0: A ti, kdo nemohou přijet, třeba nemají dopravu a tak a zůstávají tady ve Střílkách.
1: Evening satsang will be still organized.
0: Bude tady večerní satsang i tady.
1: Don't know who will lead it, but yes.
0: Nevím, kdo ho povede, ale ano.
1: So that's the plan for day after tomorrow.
0: Tak to je plán na to pozítří.
1: And then day after tomorrow morning, no, next day morning, Sunday morning, I believe.
0: A potom
1: no, Saturday morning.
0: Sobotní ráno, sobotní dopoledne.
1: Saturday morning, I am also not here.
0: Já tady taky nebudu.
1: So Saturday morning also someone will cover.
0: Také někdo se o to postará.
1: And Sunday, Saturday afternoon, I will be back.
0: A v sobotu odpoledne se vracím.
1: So basically we have one morning satsang tomorrow and one morning satsang on Saturday morning and any morning satsang I'm not here and Thursday morning satsang I'm not here.
0: Takže čtvrteční ranní satsang tady nejsem a potom v pátek.
1: Yeah. Tomorrow I'm not here, so morning satsang I'm not here. Tomorrow evening I'm here.
0: Takže zítra dopoledne tady nebudu, večer na satsang tady budu.
1: Friday morning I'm here, Friday evening we are anyhow together in
0: Vienna. Dopoledne jsem tady a od večer jsme všichni ve Vídni.
1: And Saturday morning I'm not here, Saturday evening I'm not
0: sobotu,
1: here.
0: V sobotu dopoledne tady nejsem a v sobotu večer už tu zase budu.
1: Many things planned.
0: Je hodně věcí naplánovaný.
1: Many activities.
0: Mnoho aktivit.
1: Not to keep you too bored and too.
0: Abyste se moc nenudili.
1: That you don't have too much time to gaze in the.
0: Abyste neměli čas zírat po obloze.
1: Empty sky.
0: Do prázdné oblohy.
1: Chidakash. Yes. But that Niranjanji takes you to Chidakash Dharana, but.
0: Ale na to máme Niranjanjiho na Chidakash Dharanu.
1: But here you automatically go because no. You are so bored.
0: Tady jste se nudíte, tak automaticky tam koukáte.
1: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahinmahisha gaurammane bhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu. Om shanti shanti shanti. Sadgurudev Bhagavan ki jai.

0: ओम बोले श्री दीप नारायण गवान
1: की जय।
0: ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री देवेश्वर महादेव की जय।
1: When we we know all mostly that our bhajans, our yoga center, etc.
2: My všichni víme, co jsou naše bhajany, co kde jsou naše jogová centra.
1: But sometimes some person cannot understand about when we have mantra or this.
2: Ale někdo třeba, my už ty bhajany známe, ale někdo je třeba, ještě tomu nerozumí, to, o čem se zpívá v bhajanu.
1: It is a good, we see everything, but sometimes we can tell something, what we was talking.
2: A tak by bylo dobré, kdybyste, když dospíváte ten bhajan, řekli trošku, ho představili, jakoby o čem se něm mluví.
1: Then you will be more happy and you will see everything spirituals and mantras and all what we are doing.
2: A pak lépe porozumíte všemu tomu, co děláme, budete šťastnější, budete mít více duchovnosti.
1: Thank you.
2: Děkuji.
0: Shall I translate in
1: yes,
0: Czech?
1: Yes.
0: Okay. O pane, dej, ať tento život není promarněn.
2: O Lord, bless me that I do not waste my life.
0: Nechápu, jak mysl vyvolává činy.
2: I do not understand how the mind is working.
0: Nic, co by mělo cenu, se dosud nestalo.
2: And I haven't seen anything worthy in this world.
0: Jsem připoután ke světským věcem.
2: I am attached to the worldly things.
0: Dnem i nocí dělám sobecké věci.
2: Day and night I act selfish.
0: Svůj den jsem promarnil.
2: I wasted another day.
0: Doufal jsem, že se mi dostane rozkoše.
2: I was hoping, I was searching for enjoyment.
0: Zatímco jsem trpěl myriadami bolesti.
2: But actually I was suffering great pain.
0: Probuď mě.
2: Wake me up.
0: O pane.
2: O Lord, please.
0: Ať už nikdy více nespím.
2: So that I am not anymore asleep.
0: Učiň ze mě milence nesobeckosti.
2: Turn me into the lover of selflessness.
0: Kéž vše, co dělám, dělám pro ostatní.
2: Anything I do, may I do for others, for the sake of others.
1: Tell him, sit here.
0: Kéž můj život má nějaký smysl.
2: May my life have some meaning.
0: Dej, ať mohu konat jen hodnotné skutky.
2: Please bless me that my deeds are meaningful.
0: Naplň mé srdce dobrou vůlí.
2: Fill my heart with the goodwill.
0: Umožni mi, abych skrze toto tělo překročil oceán života.
2: Let me cross the ocean of life, even being alive.
0: Takový čas se už možná nevrátí.
2: I have the rare opportunity.
0: O pane, odstraň moji pýchu.
2: O Lord, get rid of my pride.
0: Zbav mě mého majetku.
2: Take
0: away ze mě dárce.
2: All my possession and make me a giver.
0: Požehnaného, hledajícího pravé poznání.
2: Bless me that I search for the real knowledge.
0: Ty si má jediná naděje.
2: You are the only hope I have.
0: On bol Shri Deep Narayana Gvana.
1: Kije.
3: Bolí Sri Deep Narayana Bhagwan
1: ki jai.
3: Sri Deep Purishwara Mahadeva ki jai.